Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště při

jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. My jsme tam byli angažováni Asecuración Generali.
1: To náměstí, jo.
0: Na náměstí toho znám Marka. Na náměstí Marka. Tedy upozorňuji, že v této opeře vystupují následující
2: tedy členové opery tamnější Markové.
0: Kapelník, orchestr, který nám nahradí klavír, pak vystupuje tenor, soprán, bas, no prostě co k opeře přísluší a co v opeře náleží. Velecené dámy a velecení pánové, od této chvíle mluvíme italsky. Aby do nerozumí, tak musí, až to, my si jako nemůžeme pomoct, tyhle věci, teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začakando. Overti lì.

0: Katarzyko, syczano. Syczano. Syczano. Syczano. Już syczał, i zrodzie. Syczano się. Opona, železná opona dolů, za chviličku se pokračuje, železná opona dolů, tak.
1: Kapelníkou už je dobře pokračování.
2: Pokračování, tenore, nyní vystupuje tenore.

Sin and Terry, koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

tomu kane mít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Máme rychu se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkoušej.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: ta odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona, ta averze, je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, já když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně. Jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. Od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, věď se tam parkuje, jsi normální nebo co? Co je ty číšku jeden? Co tam lezeš, čověči? Tady to máme výhražený výstřel, odsáď normální, rozdění sandál, jsi normální nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady děláte? To jsou rád, že vás vidím, teda. Ale no, ale počkejte, ale máte pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Vidíte, to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Nutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tůle? Zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí a byl tam takový pán jeden hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, proč vás nevíte, kde tady bydlí PSV bák?
1: PSV bák. Člověče, tady není nikdo takovýho jména.
0: A to není jméno, to je pomocná stráž VB.
1: Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle.
0: To je vzácný člověk, jo. Ten vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
1: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
1: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
1: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, když to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
1: to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zácný lidi tam jsou.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým.

roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají jížkovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

Už jsme si toho říkali o chalupářích tolik, že by z toho mohli naši milí posluchači dělat i nesprávné závěry, kdybychom si neřekli ještě něco. Kdybychom si neřekli, že chalupník nemůže existovat jen tak sám o sobě, že potřebuje ke své existenci ženu a její kuchyň. A ne, prosím, obyčejnou ženu. On potřebuje ženu, která má naději na svatořečení. Každá normální žena, každá, co nemá vás, ale má takového toho nekňubu, co jí nic nepomůže, nic neudělá a neuklidí, je na tom přece jenom líp. Přijde neděle, ona upeče v klidu kuře, v klidu podtrhuji, dá ho manželovi nekňubovi na talíř a po kuřeti se jen zapráší. Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí, a je pokoj, je pořádek. Co by za to taková chalupnická manželka dala, kdyby její rodinný život plynul v takovém idylickém ovzduší? Chalupnická žena taky teda obstará na neděli kuře, jenže jen zatopí v kamnech, už se přihrne do kuchyně on, její muž, její pán a služebník. Co to pro Krista pána nese zase v ruce? Hrnec, ale jaký hrnec, celý s prominutím ublemtaný, no jo, zase bude vařit klich. Samozřejmě, že bude, už je hrnec na plotně. A co to drží v druhé ruce, co to je zase za krám? Aha, zase nějaký kus železa. No ovšem, vždyť byla železná neděle. Vydáváte taky ty divné lidi, co postávají s hladově vytřeštěnýma očima u hromad železného šrotu nebo u kdejakého smetiště? To jsou buď milovníci starožitností nebo chalupáři. Vždycky tam nějaký krám najdou a přitáhnou domů, třeba aspoň starou železnou petlici. Na co? No na dveře ke kolničce, že ano, nebo k čemukoli, že je vlastně ukovaná na druhou stranu, no proto ji nese do kuchyně, on si ji překová, on si ji ohne, rozžhaví si ji v kamnech, že ano, cože potřebuje jeho žena? Dělat oběd? Vždyť ať si ho dělá, on jí překážet nebude, on to bude mít za 3 minuty, nejdéle za 5 a zatím se mu ohřeje klich a půjde dělat ven. Jenže jeho ženě zdřevění oči, ona to ví, ona už dobře ví, co to je 5 minut. 5 chalupářových minut znamená, že to je 5 minut čistého času, jako v hokeji, a že každá minuta čisté práce je proložena nejméně 30 minut, ve které mu to nejde, kdy kam nahoří jako za dušičky, kdy se petlice nehne rozpálit a když se konečně rozžaví, tak mu vyklouzne z kleští na podlahu, propálí linoleum a musí zase do plotny. Jo, 5 minut. Předpolednem konečně petlici ohne a když ji vychladí a vykalí v hrnci vody, kterou měla jeho paní připravenou na polévku, musí žena všeho nechat a jít s mužem ven, protože on jí musí ukázat, jak tu petlici připevní, jestli s tím bude jeho žena svolná. Samozřejmě, že je svolná se vším. Co jí je chudince do toho, jestli bude petlice tuhle nebo támhle, když se kuře v troubě nejenom nepeče, ale dokonce nastydlo tak, že kdyby mělo hlavu, jistě by začalo kýchat. Běží tedy do kuchyně a bože mě netrestej. Zatímco lelkovala venku u petlice, překypěl na plotně ten prokletý klich, vytekl natálky a řine se po dvířkách až na zem. Takový herberg. A kdyby jen to, víte, jak takový klich voní? Chalupníkova žena to ví moc dobře, milé posluchačky. A jestli to nevíte vy, zajeďte si
si někdy k nějaké rasovně, k nějaké kafilérii, když se to tam pálí. Zajeďte si tam a čuchněte si k tomu, zrovna tak totiž vonívá nedělní kuchyň chalupníkovy ženy.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dalej slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím s pohnutím.
1: Na mě nekoukej, radši sleduj cestu, vez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na prým dej.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochybile chce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc. Už nejsme

0: medved a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: To je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Jen bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Antri počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
0: Country Radio. Zprávy.
2: Hezký den. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby i hned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo při používání přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Synice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET láhve. Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET láhev, nabrat do ní vodu a nechat ji stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu Synic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jde spíše o řasy. O pražské dopravě a jedné zrušené lince teď Honza Navrátil.
3: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
2: Na Brněnsku se budou opravovat silnice.
4: Hned na čtyřech místech Brněnska začnou ještě letos opravy rozbitých silnic. Jedná se o okresní tahy druhých a třetích tříd. Radní Jihomoravského kraje odsouhlasili zahájení výběru firem, které rekonstrukce provedou. Oprav se dočká například jedna ze dvou hlavních spojnic mezi obcí Oslavany a Ivančicemi, konkrétně silnice mezi Letkovskou ulicí a křižovatkou Novoveské. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
2: Teď jeden hokejový přestup. Na roční hostování přichází do Litvínova 24-letý hokejový útočník Tomáš Urban, který uplynulou sezonu strávil v Pardubicích. Odchovanec Kladna už dres Vervy v minulosti krátce oblékal. V ročníku 2023 a 2024 za ní odehrál 17 zápasů a dal jeden gól. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Sezonka a kapela Hop Trop. Krásně se nám to rozjelo, krásně se nám to tady zabarvilo touhletou příjemnou muzikou. A to hned po ránu, 6:07 v rámci 29. červencového dne.
1: Je to tady takové zelené.
0: takové
1: v jako amazonském pralese to tady
0: je. To tak Amazonka, ano, přesně.
1: My jsme oba v takovém zeleném, že? No. Takže tahle ta písnička se k tomu náramně hodila, k tomu středečnímu vysílání, které právě teď startuje. Vítá vás u něj Vláďa Vlacha, taky Katka Čepelíková, tak vám přejeme krásný dobrý den a hlavně zejména Martám všechno dobré, dneska mají svůj svátek.
0: Tak, k tomuto jménu se dostaneme stejně jako o informací nebo k informacím o počasí. Tu zelenou bychom si přáli, aby bylo všechno svěží, ovšem v rámci tropických teplot, které nás dnes budou opanovat, tak se té zelené travičky asi nedočkáme, pak když nemáme nějaký zavlažovací systém.
1: Jo, já jsem třeba teďka zrovna viděla Dalibora Jandu na fotografii, ano. Kde je u svého domu. Jo, a tam musím říct, že teda tam má pěknou tundru jako. Teda musím to
0: nemá v souvislosti koncertu je kašle na to.
1: Ne, to v souvislosti s tou zelenou jako jo, takže ono mít zelenou trávu, to není jen tak.
0: Je to velké umění. Každopádně primárně by to chtělo nějaký deštík, aby ta zem.
1: Za deštník.
0: Deštník od Country Rádia můžete vyhrát, taky to směkně nahrála. Nic jdeme na muziku. Mirek Hofman, Zelenáči, Mám kauboje cejch a pak tu bude třeba i Olivier Newton-John.
1: Tak ještě jednou pěkné ráno a hezké vstávání.
2: Mám

0: If Not For You, Olivia Newton-John, takový jemný, tenký hlásek, který se linul z country rádia, tak ten patřil právě jí. No a takový ten, ne už tak tenký, tak ten patří mně. A já vám právě v tuto chvíli řeknu, jaké vás čeká počasí, jak je aktuálně teď po venku. V tuto chvíli teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia s tím, že na horách je výrazně méně, tam je 5 až 8.
1: Já jsem docela rád, že nemáš příliš tenký hlásek, protože kdyby jsme třeba slyšeli ano tímto hláskem informace o počasí, tak doteď nevím, jak dnes bude. Takže jsem rád, že si nám osvětlila aktuální informace, které se týkají teď po ránu počasí. Já tu mám jednu méně příjemnou informaci, i když je to relativně dobře. Poslouchejte, z Českých Budějovic do Prahy na D3 za sjezdem na Tábor, což je 74,5 km stál kamion s defektem v levém pruhu. Kamion je odstaven, to je to pozitivní, ale pořád nám tam zůstává šipka, takže se vypočuje do pravého pruhu, takže i v tomto místě než šipka bude odstraněna, jezděte opatrně.
0: Dobře, za chviličku si řekneme o počasí a prosím vás, řekneme vám k té zelené trávě ještě něco, jo? To bude velmi zásadní, na to si počkejte, jak se to dá vyřešit, pokud máte trávu barvou jako Dalibor Janda. Počkej, ty se směješ, ale dozvíš se za chvilku.
2: A kde jsem já? Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se mrkneme na sluníčko, protože dneska vycházelo 5 minut před 17:30. No, to si pěkně pospinkává. Teda si pamatuju, i to není tak dávno, kdy sluníčko vstávalo před 17:05.
2: No jo, čas letí a sluníčko se podle toho zařizuje. Taky už není nejmladší, že jo? Potřebuje si malinko pohovět ráno.
1: Strašný jako, co mi nelíbí vůbec. A sluníčko bude zapadat do Hajan ve 20 hodin a 47 minut.
2: No, jestli se nám bude líbit dnešní počasí, uvidíme, ale ještě předtím si pro změnu řekněme rekordní teploty s Klementem. V roce 1881 bylo nejchladněji, to meteorologové naměřili 9,3 stupně Celsia, 36,4 pro změnu v roce 2005. Jak se dívám na prognózu dnešního počasí, tak možná ty rekordní zaplať pámbu netrůfneme.
1: No, takhle, zatím to jako úplně nevypadá. Musím říct, že po ránu jsou teploty docela nízko, zejména tady na horách 5 až 8 místy 9 stupňů Celsia, ale jinak průměrem řekněme, že je kolem 13 stupňů.
2: No a jak to bude vypadat přes den? Má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami v rozmezí od 29 do 34 na severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách 23 stupňů Celsia. Tak pokud je na vás horko, tak vyražte do nadmořské výšky větší než 1000 metrů.
1: No ale k těch 34 stupňů, že jo, to dává jako docela zabrat zahradám i lidem. No a jestli teda máte takovou pěknou zahradu a vypadá jako úplně ne, úplně příjemně a ta zelená jí dost chybí, tak se můžete inspirovat na Slovensku, jo, protože tam si představte, že v nějakém areálu kulturní organizace v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu, protože oni tam měli taky nedostatek vody, tak normálně vyschlé křoví nastříkali na Slovensku zelenou barvou. Bum, a je vyřešeno.
2: Jdu ve stopách Potěmkinovy vesnice.
1: Přesně, proč to zalívat?
2: Počasí na čtvrtek, 33 a teď to přijde až 38 stupňů Celsia, má být převážně jasno.
1: No, teda, to bude peklíčko a na horách kolem 28 stupňů.
2: No a pranostiky? Ku příkladu jedna z těch univerzálních, v červenci do košile rozdělej se, v prosinci po uši oděj se.
1: No paráda, tak ještě nějakou kratší, když dne ubývá, horka přibývá.
2: A teď už smečka v podání epidemie.
1: 6 hodin 22 minut, hezký den. Dneska.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je 6:30 a je tady doprava. Solnice, Častolovice, Rybník, Linz, Starkočí, Jaroměř nebo Brno, Ivančice. To jsou trasy, na kterých aktuálně vlaky nejezdí, ale pojedou autobusy, nebojte. Když se podíváme na silnice, tak tu nejsou žádné zásadní informace, které by se týkaly hlavních tahů. I v obcích to vypadá docela dobře. Pozor si dávejte pouze v jižních Čechách. Na Písecku u obce Kovářov tam máme jednu kolizi osobního automobilu. Tolik doprava na Country Radio, tak přeju šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle za skejní hrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. Společnost DHL plánuje přepravu zboží přes Atlantik v Plachetnicích. Speciální trimarány mají snížit emise až o 99% oproti letecké dopravě. První plavby chce firma spustit v příštím roce. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Stát vyplatil chovatelům za první pololetí náhrady necelý 500 000. To je meziročně o 63% méně. Počet případů lymské boreliozy na jihu Čech je rekordní. Hygienici jich tam letos evidují 467. To je o 143 více než ve stejném období v loni. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Slabý místy mírný jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je tam Marta, dneska slaví všechny dámy s tímto jménem. V Česku jich je skoro 39 tisíc. Jde o ženské křestní jméno, které pochází z aramejského marata, což znamená paní domu nebo hospodyně. Tak ne, že jí tam budete velet, jo, prosím vás. U ní doma velí vždycky jenom Marta. A Marta ví, co se sluší a patří. A ona je totiž i velmi pečlivá, jo, protože to její jméno se překládá i jako pečlivá nebo prostě paní domu. Ale u paní domu se očekává, že bude pečlivá, jo? Že to bude mít všechno vypulírované, všechno se bude třpitit a tam prostě nesmíte stoupnout špinavou botou. Je vám to jasný?
2: Takže zůstaňte raději před domem, až ji půjdete přát. Takže prosím vás, dovnitř vůbec nechoďte, nebo byste byli peskováni.
1: Nebo přezůvky prostě, nebo takový ty návleky od doktora.
2: No, to by nebylo špatný. Máme jich opravdu hodně, takže Marta, Martička, Martuškám, jak jsou tady znázorněny, zdrobněliny, přejeme všechno nejlepší. V kalendáři je další ženské jméno Beatricie. Jedná se o křestní jméno latinského původu, jméno je odvozeno z latinského Beatrix, ženská podoba je Viator, tedy cestovatel, a Beatrix bylo též běžně dávané mezi prvními křesťany, ačkoliv hláskování změnili ve spojení s latinským Beatus, tedy blažený. Tak všem blaženým Beatricím přejeme všechno nejlepší.
1: Musím říct, že tohle jméno jsem nikdy neslyšela. Beatricie, jako Beatrice, ano?
2: Beatrice, ano, ale ano, přesně
1: ale
2: tak.
1: Ale Beatricie no. Je teda hodně zvláštní.
2: No máme tři v České republice.
1: No, vidíš. A proto možná ji nikdo z nás nezná. Tak žiju možná někde osamocený.
2: Ano, na samotě s Martou pulirujou dům třeba.
1: Tak dneska také slaví Olaf, Olafur a Serafína.
2: V kalendáři máme velmi důležitý den a to je Mezinárodní den tygrů. Tento den nám připomíná krásu a majestátnost těchto úžasných tvorů, ale také potřebu jejich ochrany. Podle některých příběhů jsou posvátnými strážci pralesů.
1: No jo, žijou v pralese, jo?
2: Někteří ano.
1: Těm, kterým se chce.
2: Tygr indický žije v Indii, že?
1: Jo.
2: Tygr pralesní,
1: tam moc pralesů není. Dobře, no tak to už jsme zase moc daleko, tam už bychom se mohli brzy ztratit. Tak tady je Highwayman a Highwayman, pro vás, pro všechny, co posloucháte.
2: Na Country Radio. I was a

0: vámi je Country Radio, hezké ráno.
1: Ano, a to ráno, vězte, že už v tuto chvíli začíná být pěkně teplé. Teploty od 10 do nějakých 16 stupňů Celsia, no a přes den se mají vyšplhat až na 34, tak buďme zatím rádi, že je tato čestná ranní hodina, to znamená 6 hodin 45 minut a že se nemusíme příliš spotět.
0: Já myslím, že venku je celkem chladno, že jako je to taková, jakoby, musím říct, že by mě to zmátlo, že bych neočekávala, že dneska bude takové velké horko. Obvykle je to cítit už od rána, víš, že jako bude velké horko.
1: Tak, je to tak. No tak je to samozřejmě tak, jak jsme říkali, 34 přes den.
0: No, takže ten nástup těch vysokých teplot asi
1: pomalý.
0: Bude, no, ale bude to potom velmi asi radikální, tam dojde jako k výrazné strmému navýšení. Podíváme se na silnici D1, 193. kilometr ve směru na Ostravu, tam máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tam ke střetu hned 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu, je to úplně čerstvé, takže to není označené, není tam žádná asistence, ani policie, nikdo, opatrně. D1, 193. kilometr ve směru na Ostravu.
1: Jestliže tohle byla doprava a počasí, tak teď vám dáme lék nebo radu, jak mít rád, respektive Jindra Šáhlavský a Hana Lounová.
0: Já myslím, že to každý zvládne sám, ale můžeme si to poslechnout.
1: Jo, já budu rád.
2: Někdy se mi přes den zdá, že je život věc tak zlá, že bych zítra tady nemusel už být.

0: Vaření na Country Rádiu.
1: Tak se jdeme podívat na jednu pěknou písničku, kterou si tady zahrajeme. A už to bude vlastně druhá vyložení jako letní píseň v této hodině. Už jsme si tady hráli, jestli jste poslouchali, i po půl sedmé, tak tady byl Karel Zich, Léto, jak má být. Jo? To je prostě letní píseň, jak vystřižená z nějakého letního magazínu. A teď tu bude další.
2: Ano, mně by se spíš líbilo, kdybychom hráli nějaké písničky o mrazu, o chladu, nebo z eskimáckého prostředí.
1: Dáme vánoční nějakou. Jo, jestli chcete, zavolejte, napište, dáme si nějakou ochlazovací vánoční.
2: No, teď to není aktuální.
1: Ale teď
2: spíš
1: ne.
2: Umilana nebo Miloše potom.
1: Tak ale jako co, bychom mohli dát nějaký rolničky nebo
2: jo,
1: něco, ne?
2: Kdo pak vám dal hlas?
1: No.
2: No, voláme Martě, prozradíme, protože samozřejmě už jsme o tom hovořili, Marta dnes slaví svátek a jedna konkrétní Marta má být probuzená krásnou.
3: Prosím, pane.
1: Dobré ráno, milá Marto. My vám přejeme všechno nejlepší z Country Rádia. Máte dnes svůj svátek.
2: Dobrý den.
1: Halo. A teď, a víš co, ale přáním jsme ji vyděsili, až to položila. Ale my se nevzdáváme, nebojte se.
2: Myslím, že bychom to mohli zkusit ještě jednou, anebo se stal nějaký výpadek po trasách políka.
1: My se rozhodně nevzdáváme. Chudák Marta se lekla.
2: No.
1: Už se otravujou.
2: Ano, z toho Country Rádia, kdo mě to po ránu budí, ale vypadala také jako odhodlaně, že už je vzhůru.
1: No ale vypadala jako, že neví, kdo jí volá. A možná jí to zaskočilo.
2: Možná,
1: přemýšlí. No. Víš, jestli to teda má vzít, nebo jako co to bylo. My tomu dáme ještě trošku šanci. Ale Martu už jsme slyšeli.
2: Tak nebudeme to dál pokoušet.
1: Já chci ještě pokoušet.
2: Ne, nepokoušet už, prosím.
1: Pojď ještě jednou.
2: Dobře, tak naposledy.
1: Tam, Marto, jsme to chtěli
2: tak
1: zkusit znova.
2: Jdeme na to přání, písnička je připravena. Prosím o zahrání písničky Léto s tebou. Paní Martě, přeji všechno nejlepší, hodně lásky, zdraví a pohody.
1: No, takže tohle tu krásnou písničku od Jiřího Schellingera pouštíme právě teď pro Martu, kterou jsme slyšeli a chtěli jsme slyšet víc.
2: Tak ať se daří všem Martičkám.

0: Za znění trubky a v pochodovém rytmu jsme dospěli až k 6. hodině 58. minutě raní. Díky tak Smenu.
1: Já si myslím, že tahle ta trubka je známá všem, co jezdili na tábory.
0: Ano, večerka.
1: Protože tam večerka a vždycky ráno. Ježiš, ráno, to bylo strašný, to bylo jako budík prostě. A někdy se otevřely ty dveře té chatky a teď oni tam to...
0: No tak to byl spíš budíček, ta večerka se troubila trošku jinak samozřejmě, aby se všichni sklidnili, no.
1: Vážně
0: no,
1: to bylo
0: jako... No rychlém tempu.
1: Vážně bylo to pomalejší, ano. Tak to už si nepamatuju.
0: Takové tklivé melodie, každému se okamžitě chtělo spát, to si pamatuju, no.
1: Jo, a já si teda pamatuju, že ta trubka prostě tu mám spojenou jednoznačně s táborem. Možná i vy, možná,
0: že jsme vás... Že? Hoří.
1: Možná, že jsme vás vrátili do nějakých letních dětských let. Mm-hmm.
0: My vás teď vrátíme díky informacím o počasí a ve zprávách pěkně zase na zem. A po dalších tedy informacích, které určitě na ně čekáte, tu bude třeba kapela Rangers a příští hodině také nějaká ta soutěž.
1: Určitě, těšte se na ní, vyhrát můžete dva lístky na naši velkolepou oslavu 15. srpna v Pikovicích.
2: Country počasí.
3: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Rádio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
2: Country Radio. Zprávy.
5: Hezký den. Do Česka se vrací tropické teploty, které budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu před zátěží teplem. Ta znamená, že počasí, co se týká nejen teploty, ale také vlhkosti nebo větru, bude nebezpečné pro lidské zdraví. Platí také výstraha před vznikem a šířením požáru. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Na Karlovo náměstí a další místa v Praze nahlédneme s Honzou Navrátilem.
6: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
5: Nejen lesy aktuálně trápí sucho. Blíže k tomuto problému Luděk Savana Urbánek.
7: Sucho v lesích na Blanensku je letos patrné na první pohled. Stromům žloutnou listy, například břízy a lípy už se zhazují, některým lípám letos uschly květy. Osluněným bukům na okrajích lesů praská kůra a nové výsadby usychají, řekl ČTK ředitel školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška. Lesy se rozkládají mezi Brnem a Blanskem a patří Mendelově univerzitě v Brně. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Sport.
5: Italská fotbalová reprezentace má nového trenéra. O koho jde, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
8: Třikrát za sebou chyběla Itálie na mistrovství světa. To má změnit Roberto Mancini. Ten se na lavičku Itálie vrací po třech letech. Skvadra Azzurra oznámila jméno nového kouče ve stejný den jako Francie. Tu podle očekávání povede Zinedine Zidane.
5: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak jestliže v té předcházející písni zazněla, teď vytrhnu trošku z kontextu, věta mráz kouzlí do oken, tak určitě potěší všechny ty z vás, kteří nemáte rádi teploty přesahující třicítky. A pak, když nás posloucháte pečlivě a víte, že Country Radio slaví 35. narozeniny v rámci oslavy, která bude 15. srpna, tak pro vás máme další potěšující zpráva a tou je, že můžete získat i v tuto chvíli, tedy krátce po sedmé, dvě volné vstupenky a dvě trička.
2: Tak je to samozřejmě, jsou to vstupenky jednak na tuto akci, ano. A trička budeme rádi, když si samozřejmě vezmete na sebe, že aby jsme se všichni dobře poznali. U toho vlaku, kterým pojedeme do těch Pikovic. Ano. Tak v tuto chvíli už čekáme na telefonní lince 210 323 333 na někoho, na nějakého znalce Country rádia, který by chtěl tyhle ty dva lupeny vyhrát a který by chtěl vyhrát i ty trička.
1: No ale podmínkou by mělo být, že už jste nezvítězili v těchto soutěžích
2: tak
1: a že
2: to
1: už
2: se
1: doma.
2: No,
1: včera jsme tu měli takový jako experiment. Já už jsem dva lístky vyhrál, ale chtěl bych ještě, že?
2: Tak přece trošku to rozdělíme tak, mezi všechny. Jasně. Budeme se snažit samozřejmě, tak víme, že vy víte, jo, o Country rádiu ledasco, ale můžete to zkusit právě teď nám zavolat a my to zkusíme. Country rádio, hezké ráno.
3: No, ahoj, tady Vláďa.
2: Tak Vláďo, moc tě zdravíme, máme pro tebe jednu otázku, budeme rádi, když ji správně zodpovíš. Otázka připravena, ano. Ty tež?
3: No, tak doufám.
1: Tak, soustředíme se, jdeme na to. Jak může teda Country rádiu nechat někoho probudit písničkou k probouzení?
2: Jaké jsou ty varianty?
1: No, stačí nám jedna.
3: No, ranní vysílání.
2: No ale jak toho dosáhnete? Kdybyste chtěl nechat někoho probudit, jak to uděláte?
1: Ano.
3: No napíšu e-mail nebo SMS-ku, koho máte probudit. No.
2: No jo, ale kam? To právě to je důležitý.
3: No do Country rádia, samozřejmě.
1: No a ta adresa?
2: E-mailová adresa je jaká?
3: No mailovou adresu neznám, ale je to na Strašnický ulici, jo.
2: No jo, ale my potřebujeme tu e-mailovou adresu, protože tady jsou vlastně dvě varianty, jo? Jednak to můžete udělat skrze tu e-mailovou adresu, a nebo... Když tak poslouchejte nás ze sluchátka, mimo to rádio, tak zkusíte, nebo nevíte?
3: No, mailovou adresu, nebo...
1: Ne. Tak jak to provedeme, Kačenko?
2: No, buď to, nám řeknete tu e-mailovou adresu, anebo tu druhou variantu, kterou můžete tady někoho nechat probudit. Jinak necháme příležitost někomu jinému.
3: No, na zavolání.
2: Ne, bohužel to není na zavolání.
1: Tak bohužel,
2: mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Ale děkujeme za trpělivost a naslyšenou. Mějte se.
2: No tak jak to je teda? No, jaké jsou ty varianty?
1: Naším posluchači držel palce.
2: Country rádio, dobré ráno.
4: Novotný, dobrý den, já bych rád dotýšel.
2: No povídejte, ano. Tak jaké jsou ty dvě varianty, stačí nám fakt jedna.
4: Já bych řekl, že to je to přání.
2: No, ale jakým způsobem si můžete objednat tu písničku na probouzení u nás, o to nám jde.
4: No, přes mail.
2: No a jaký ten e-mail je?
4: Jejda. Tak to nevím.
2: Tak to nevíte, tak to můžete vědět tu druhou variantu.
4: No, nechat vzkaz.
2: Jak to uděláte? Ty si představte, že to chcete nechat udělat pro nějakého svého kamaráda, chcete mu nechat zahrát písničku. Jak to uděláte? To nám řekněte.
1: Ano.
2: Víte nebo ne?
4: Zavolám na záznam.
2: Ne. Takhle to není.
1: My musíme být objektivní, jestliže jsme ty lístky neudali v prvním případě. Dobře.
2: Vydržte, dozvíte se správnou odpověď. Mějte se naslyšenou.
1: Dáme do třetice nebo jo?
2: Do třetice, ale to už bude poslední. Country rádio, dobré ráno.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady to vidím, že by to mohlo klapnout.
2: Tak zkuste.
5: Dobrý den. Já jsem tu SMS-kou.
2: Není to SMS-kou. Už jsme se dozvěděli, že je to e-mailem, jenom chceme znát tu správnou e-mailovou adresu.
5: www.countryradio.cz
2: Ne, to jsou webové stránky, ale ta e-mailová adresa, tak bohužel, tak dneska to teda jako vůbec nevychází. Tak jak to? No jo, ale to musíte znát správnou odpověď, to my jen tak jako zadarmo vám to nedáme.
6: Tak počkejte, no, malý moment, můžu?
2: Musíte nám říct dvě varianty, jakým způsobem toho dosáhnete.
1: Stačí jedna.
2: Buď to je to tak, anebo je to e-mailem a ten e-mail chceme znát. Tak vy to určitě někde teďka hledáte, ale bleskem teda.
6: Tak rychle.
2: Takže,
1: čas nám letí.
2: Helejte, 3, 2, 1... Konec. Je nám líto, mějte se hezky, tak bohužel jako i takhle to může dopadnout a my už jsme jako vyplýtvali skoro 6 minut, jsme se tomu věnovali a bohužel jsme teda nedostali tu správnou odpověď. Vláďo, zkusíme to naposledy.
1: Myslíš, že bychom to mohli zkusit? Hele, je to velká šance a my bychom se s vámi, se všemi, kteří si to zasloužíte, rádi viděli.
2: Ale te volejte, když to víte.
1: No, tak zkusíme to teda ještě jednou.
2: Teď už znáte prostě tu otázku, co jste dopředu nevěděli, ale teďka byste to mohli zvládnout. Takže. Všichni se soustředíme a já přejme si, zatněme ty palce a teď to zkusíme, jo, schválně.
1: Ale ono se vždycky říká do třetice všeho dobrého.
2: Country Radio, dobré ráno, slumte si rádio, prosím.
7: Dobré ráno, zdravím.
2: Tak, povídej.
7: Já bych zkusil mail studio@countryradio.cz.
2: To není správná odpověď. Takže nedá se nic dělat, mějte se krásně.
1: Tak lístky necháme na další soutěž.
2: Víte, máme jich víc, tak přesně. Tím pádem to prostě takhle jako dopadá. My vám řekneme správnou odpověď, jo. Takže buď to si tu písničku na probouzení můžete objednat skrze formulář na webu Country Rádia. Ano, máme tam speciální. A nebo e-mailem.
1: Ano. Probouzení@countryradio.cz.

0: Fajn být volná, je fajn být volný i na silnicích tak, aby nám to jezdilo, abychom se soustředili na věci, na které se soustředit chceme a neuvízli v nějaké koloně.
1: D6, 0,5 km ve směru na Prahu, tak tam se bouralo, tam buďte velmi obezřetní.
0: A teploty 29 až 34, dnes v tuto chvíli po ránu kolem 16 stupňů.
1: No vidíte, tak to parádně bude stoupat. Mm-hmm. Teď si ještě užívejte pěkné dopoledne a pěkné ráno spolu s námi.
0: Je tady Marty Stewart a hned po něm se podíváme do historie, budou tu data v datech.
1: Tak pěkné ráno v 7.16.

0: datech aneb významné události dnešního dne.
1: Tak včera jsem vám slíbil, že se podíváme do Brna a to ne jenom tak v rámci nějaké návštěvy, ale vězte, že v roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně a co je důležité, jednalo se o druhé nejstarší muzeum v českých zemích.
2: No vidíte to.
1: Ano.
2: Tak podíváme se i do roku 1965. Tehdy nevím, jestli se stalo něco zásadního, ale rozhodně se narodil Michal Suchánek, herec a moderátor, jehož významné role jsou ty filmové Sněženky a Makři, Prachy dělají člověka trpaslík.
1: V roce 1971 se narodila herečka Dana Morávková, také moderátorka, choreografka a kdo možná málo duší, byla také bývalá krasobruslařka. No a pro první filmovou roli si nechodila daleko, zahrála si ve 14 letech jako Dora ve filmu Veronika.
2: V roce 1981 se narodil Fernando Alonso, španělský automobilový závodník F1.
1: V roce 1856, a to už jsme u úmrtí, zemřel Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, novinář, spisovatel, básník a také politik.
2: V roce 1985 se narodil zpěvák Petr Sepeši, který zpíval s Ivetou Bartošovou.
1: V roce 2019 nás opustil Zdeněk Srstka, vzpěrač a zápasník, olympionik, herec, kaskadér a také moderátor.
2: V roce 1856 zemřel Robert Schumann, německý hudební skladatel.
1: No a historii ukončíme úmrtím Vincenta van Gogha, nizozemského malíře a kreslíře, který nás opustil v roce 1890.
2: Tolik tedy dnešní data v datech.

0: do 7 hodin a 26 minut ve vysílání Country Rádia a my si dáme další skvělou muziku, o kterou se tentokrát postará...
1: No, cestáři Praha, kapkami si déšť. Jo. Krásná muzika, která opravdu jako ten déšť by byl docela aktuální, alespoň v souvislosti s počasím.
0: Mohla by ho
1: Takže
0: přivolat.
1: Mohla bys ho přivolat, tak možná ten déšť přivoláme tohletou písní. No a za chviličku tu budou také zprávy, počasí, pochopitelně nebude chybět doprava a popůl. Budeme opět soutěžit.
0: No, máte se na co těšit, ano. Takže připravte své vědomosti, boskové závity. Před 8 hodinou tady bude něco pro vás.
1: Teď už cestáři.
0: Kapkami si déšť v 7 hodin a 27 minut.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu. Přerov, hranice na Moravě, Starkoč, Jaroměř, Nymburk, Mladá Boleslav nebo Brno, Ivančice. To jsou trasy, na kterých dneska vláčky nejezdí, a to z důvodu vlakových výluk, takže odpočívají, nabírají dech, a na silnicích je samozřejmě trošku plněji, protože tam jezdí náhradní autobusová doprava. Trošku plno je i v Praze, v ulici Cínovecké a Sokolovské, protože právě tady se bouralo. Podobná situace je i v Brně, v ulici Milada Horákové a v ulici Zvonařka. Doprava za námi, tak přeju šťastnou cestu, tady jsou krátké zprávy v půl.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
7: Tereza.
3: Znáte je?
7: Jedině Tereza.
3: Jsou ve vaší duši.
8: Řeky lásky proud kolem nás prodál.
3: Každý tón, každé slovo.
9: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
3: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Rádio.
10: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
11: Hezké ráno. Aplikace e-doklady projde před podzimními komunálními volbami veřejným zátěžovým testem. 13. srpna se mají zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Premiér Andrej Babiš dál tlačí na zdanění tichého vína. Koalice přitom právě toto odmítla po svém nástupu v programovém prohlášení. Předseda vlády teď chce přesvědčit ke změně vládní partnery. Názory se ale rozcházejí i v samotném ANO. Proti je třeba ministryně financí Alena Schillerová. Porsche zruší do roku 2035 v okolí německého Stuttgartu dalších 5000 pracovních míst. Pozice zaniknou v hlavním závodě a ve vývojovém centru automobilky, která patří do koncernu Volkswagen. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Slabý místy mírný jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Na to se podíváme teď v 7 hodin a 35 minut na Kantry Rádio.
2: Kdybyste se mohli na jeden den vrátit do dětství, co byste udělali jako první, znělo téma včerejšího otazníku.
1: No, myslím, že jste se spolu s námi rádi vraceli do toho dětství a přemýšleli, co byste tam tak stropili za lumpárnu. Tak hodně se nám tady objevilo, zejména teda u chlapců odrostlejších, jo, že by se rádi vrátili za svými kamarády někam ven na ten jejich oblíbený plácek, čutat balónem a tak podobně, dělat nějaké lumpárny.
2: Pro změnu příspěvky od žen ve skrze z takových 90% byly takové srdečné, takové jako citově založené. Ku příkladu Blanka napsala, šla bych za dědou, aby mi zase vyprávěl.
1: Je, ale tady přesně. Terka taky píše, zase bych chtěla vidět babičku s dědou, prastrejdu a našeho stařečka. Pak bych se hrabala v knihovně u

0: Krásná píseň v podání Boba Dylana ve vysílání Country Rádia.
1: Čeká nás i Vaby Daněk a písnička Mávej, tak si ji hezky užijte v našem středečním vysílání.
0: Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.

Jdeme se podívat na dopravu a na počasí. Vláda totiž ví o počasí víc než kde která rosnička a víc než kde který meteorolog. To vůbec jako kam se hrabe český

0: Dramatologický ústav na
1: tebe. Já ti chci poděkovat za to, jak mě chválíš. Samozřejmě to není žádná velká zásluha, stačí si na jedna patřičné informace a zjistíme, že teď po ránu máme teploty od nějakých 13 do 17 stupňů Celsia. No a přes den to už se budeme muset obrnit trpělivostí, zvláště nemusíme-li ty vysoké teploty, protože dnes budou atakovat 34 stupňů Celsia.
0: A proč bychom se měli obrnit trpělivostí?
1: No, abychom ten dnešek nějakým způsobem zvládli.
0: Aby jsme byli trpěliví, tak jak jakože čekat u toho teploměru a říkat si, Ježíš, prosím tě, já jsem trpělivý, já počkám, až klesneš ty milá rtuti.
1: Trpělivý, abychom se dočkali večerní nebo podvečerní hodiny, kdyby ty teploty zase měly klesnout a oni klesnou.
0: A jestli máte pocit, že už teď je venku horko, tak ale na horách je kolem 8 stupňů, ať už vyrazíte na jakékoliv hory, tak teď tam je prostě ještě pěkně frišno a příjemně.
1: Tak Marina Brothers a písnička Návrat. No a pak už se vrhneme na další dnešní soutěž, která se jmenuje Poznáte, kdo jsem?
0: No tak možná by někoho ještě zajímala doprava, Vláďu asi ne. Tak dané 6 na půltém kilometru ve směru na Prahu máme neprůjezdný levý jízdní pruh, ale to Vládě teď neposlouchal, protože mu to bylo jedno.
1: Já jsem se zahleděl do toho počasí, jak jsi mě pochválila a tak dále. Pro mě to byl obrovský, velmi pozitivní šok.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Pět otázek, pět odpovědí. Ve hře je Deštník Country Rádia, který se vám bude hodit i navzdory vysokým teplotám. Konec konců pod ním můžeme strávit ve stínu příjemné chvíle při těch teplotách, které dnes budou až 34 stupně.
2: No tak myslím si, že to může sloužit i jako slunečník. No,
1: přesně.
2: A hlavně s ním budete dělat strašnou parádu.
1: No a abyste ten deštník získali, tak nám musíte zavolat na telefon 210 323 333 a správně odpovědět na naší otázku, o kom dnes budeme hovořit.
2: Takže budeme chtít znát jenom křestní jméno a příjmení. Ty, jak jsi řekl ten telefon, tak se nám tady hnedka rozezvonil. Jo, to samozřejmě teď ještě nevolejte, protože teď ještě nevíte, jaké jméno budeme chtít znát. Takže začneme první otázkou. Tak jméno nám tady asi na začátek hnedka neprozradíte, že? Tak no, alespoň určitě. Možná vaši profesi?
1: Byl jsem český zpěvák, kytarista, muzikálový herec, hudební skladatel, komik a moderátor.
2: Ale prosím vás, to je nějak moc profesí najednou, ne? Tak hlavně jste byl čím?
1: Zpěvákem.
2: Dobře, v jakém hudebním žánru?
1: No, začínal jsem jako rock'n'rollový a bigbeatový zpěvák v 60. letech 20. století. Prošel jsem celou řadu kapel, ale ta nejznámější byla snad Juventus.
2: U tohohle žánru jste zůstal jako rock'n'roll a bigbeat?
1: No, postupně jsem se etabloval jako zpěvák středního proudu, ale pak trošku s nádechem country a folku. Dokonce jsem byl svého času i moderátorem. Country,
2: ale, prosím vás. Vy jste na začátku, pamatuju si dobře, mluvil i o muzikálech. Mohli jsme vás v nějakém vidět, alespoň v jednom, řekněte.
1: No, řeknu víc. Evita, Drákula, Bídníci, Hrabě Monte Cristo.
2: No, tak vy jste evidentně chtěl, aby jsme vás uhádli,
1: já,
2: že? Tak
1: přesně, proto jste řekl dělal všechno. Jsem maximum.
2: Tak zkusíme, jestli někdo ví, o kom jsme mluvili. Country Radio, dobrý den.
3: No, dobrý den, ahoj.
2: No, ahoj, dobrý kde den. Tam?
3: Tady Milan.
2: Tak Milane, zkus své štěstí.
3: No hele, já si myslím, že by to mohl být Karel Černoch.
2: No, jako asi by mohl.
1: Ano.
2: Je to Karel Černoch.
3: Fakt jo, no, jasně, tak je to dobrý.
1: Na to, že byl, byl běloch, tak byl Černoch.
3: Úplně bílej, pak ještě byl šedivej, no.
1: Ano, přesně tak, skvělý zpěvák.
2: Karel Černoch.
3: A byl dobrý.
2: No, byl dobrý, ale kdo by to byl býval řekl, že dneska, jako letos je tomu vlastně 19 let, co není mezi námi.
1: Ano.
2: V prosinci normálně zemřel roku 2007, takže to už je tady opravdu dávno.
3: A to nevím, 27. prosince.
1: Tak my zdravíme Karla do hudebního nebe a vás zdravíme a máme pro vás deštník.
2: Tak Milane, gratulujeme, mějte se fajn.
3: Tak jo, bezvadíky.
2: Vydržte na lince. Tak dáme si Alana Jacksona a taky kapelu AG Flag v naše vysílání.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.
2: No a další soutěž třeba zase za hodinu?
1: Jo, to by nebylo špatné.

vítr safia, krém honí bílý váč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

0: Vítr Safian v našem vysílání a teď už se rozjíždí Gledli SV a jejich Vítr nad Berounkou.
1: Ano, to je písnička před celou, no a po celé další muzika, další povídání a další soutěže na Country Radio.
0: Tak se máte na co těšit, připravte telefony a taky uši.
2: Ten už

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Country počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jeho východu.
2: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady pod jedlím a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu.
4: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo při používání přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Synice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET láhve. Můžeme si vzít prázdnou, průhlednou PET láhev, nabrat do ní vodu a nechat ji stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu Synic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jde spíše o řasy. O pražské dopravě a jedné zrušené lince teď Honza Navrátil.
2: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
1: Na Brněnsku se budou opravovat silnice.
3: Hned na čtyřech místech Brněnska začnou ještě letos opravy rozbitých silnic. Jedná se o okresní tahy druhých a třetích tříd. Radní Jihomoravského kraje odsouhlasili zahájení výběru firem, které rekonstrukce provedou. Oprav se dočká například jedna ze dvou hlavních spojnic mezi obcí Oslavany a Ivančicemi, konkrétně silnice mezi Letkovskou ulicí a křižovatkou Novoveské. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď jeden hokejový přestup. Na roční hostování přichází do Litvínova 24-letý hokejový útočník Tomáš Urban, který uplynulou sezonu strávil v Pardubicích. Odchovanec Kladna už dres Vervy v minulosti krátce oblékal. V ročníku 2023 a 2024 za ní odehrál 17 zápasů a dal jeden gól. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: 8 hodin a 6 minut a my tu pro vás máme další lístky na naší velkolepou oslavu. 35. narozeniny, to už je prostě parádní věk a takhle vysoký věk už má Country, nebo vysoký, takhle pěkný věk ano. Má Country rádio a oslaví to 15. srpna v Pikovicích a my se na vás moc těšíme a bude vás tam opravdu hodně, protože vy hojně vyhráváte u nás lístky, když tedy víte lecos o Country rádiu.
2: No a s tím lecos o Country rádiu bude souviset i naše další otázka. Pokud na ní správně odpovíte, tak 2 lístky a 2 trika v limitované edici k těm 35. narozeninám mohou být vaše.
1: No, tak my se těšíme na někoho, kdo bude znát správnou odpověď na naši otázku, která bude taky, si myslím, že pro znalce. Jo? Prostě pokud posloucháte rádio, Country rádio pravidelně, tak samozřejmě to pro vás nebude vůbec těžká otázka. Jo? Ale pokud jenom tak jako nahodile, tak si myslím, že by to těžší mohlo být. Ale budeme mluvit o jednom pořadu, který je stěžejní pro Country rádio a myslím si, že je velmi populární. Tak snad budete znát jeho název nebo to, na co se budeme ptát.
2: Ano, Country rádio, dobrý den.
1: Halo, halo? Halo, je tam někdo?
3: Halo, jsem Vláďa.
1: Vláďa?
2: Halo, ano. Špatně se slyšíme. Halo?
1: Halo?
2: Vypadává pořád ten telefon. Halo?
1: Ne, Vláďa tam není. Tak Country rádio, dobré ráno.
3: Dobrý den, tady Milan.
1: Tak Milane. Milane, máme pro vás otázku, jdeme na ní. Ptáme se vás, kdy běží pořad Album týdne na Country rádiu? No.
2: Který den a když to ještě doplníte, v kterou hodinu, tak jste prostě borec.
1: No tak to je právě to, na co se ptáme.
2: Jinak, víte nebo nevíte?
3: No tak to nezvládnu.
2: Tak dáme slovo zase jiným.
1: Dáme příležitost někomu jinému, nebo můžete si tipnout. Třeba byste to zrovna trefili.
2: Ano, tak schválně.
3: No tak třeba zkusím v neděli.
2: Ano, ano.
3: Dopoledne.
1: No, helejte, polovina úspěchu, jako jo, ale bohužel. Mějte se hezky, no. Naslyšenou. No vidíte, a teď si vám jako poradili dost, jo?
2: Teď
1: tak
2: vám náš posluchač poradil teda velmi. Teď už víme, že to je v neděli a teď ještě zbývá říct, v kolik hodin.
1: Country rádio, dobrý den.
2: Dopoledne to není.
4: Dobrý den, tady Martin z Hradce Králové.
2: Dobrý den, Martine.
4: Je to v 11 večer, no. Milanem Šmitem.
1: A jaký den?
4: Neděli.
1: No, je to neděle s Milanem Šmitem. A já bych řekla, že vy tenhle pořad posloucháte.
4: No, úplně ne vždycky, je to dost pozdě.
1: Je to dost pozdě, ale 23. hodina, ano, ta je zasvěcená tomuhle albu týdne, což je pořad Milana Šmita, kdy on si vždycky vybírá jedno zásadní album, které ho nějakým způsobem oslovilo, ať už je nové nebo starší, nebo které rád poslouchá. A potom vám ho pouští i se svými komentáři.
2: No, podstatné je, že máte přehled a díky tomu, že máte přehled, získáváte 2 lístky a 2 trika na oslavy 35. narozenin Country rádia. Pojedete?
4: To je krása, no, že určitě, změním plány a pojedeme.
1: No jasně, že tohle bude stát za to, rozhodně velkolepá akce, my se na vás moc těšíme. Tady už jsou Copáci a písnička Glory, no tak vidíš, tak máme dalšího výherce.
2: No, těšíme se na vás, stejně jako teď i na muziku.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, I walk the line, přesně ve čtvrt na devět, tak se mrkneme na dopravu. Vládio, jak to tam
2: ano,
1: vypadá?
2: Máme tady hlášen docela šlamastiku, jedná se o Prahu, je zde neprůjezdná Kbelská směrem z Letňan na Černý most. Před Novopatskou se zde srazilo osobní auto s kamionem. Osobní vozidla by měly šanci to objet přes Prosek nebo Letňany. Tak trpělivost by to chtělo a samozřejmě pak, když nás posloucháte, tak věříme, že zvolíte tuto objezdnou trasu.
1: No, tak trpělivost za volantem, tak to je samozřejmě nespytnost. To vždycky musíte přibalit hnedka po ránu, jo? To už myslím, že se vám...
2: A počítat s tím, že něco takového bohužel může na mnoha místech prostě nastat, kdekoliv.
1: Přibalit, leco se může stát hnedka za branou. Tak nejvyšší teploty dneska 29 až 34 stupňů Celsia. I na Šumavě bude až 27 a na horách se taky příliš neschladíte, 23 stupňů Celsia. I když na horách je teďka stále celkem frišno, někde je v tuto chvíli třeba jenom kolem 10 stupňů Celsia.
2: Podle všeho má Karel Kahovec rozdávačnou náladu, protože společně s kapelou Flamengo zpívá o tom, že svou lásku prostě rozdává.
1: Ale prosím tě, já myslím, že zase nějakou najde brzy.
2: Držíme palce.

0: pod lupou.
1: Dneska je pod lupou Zdeněk Srstka. Tohle jméno, když se řekne, tak já si vždycky představím nějaký pejsky opuštěný.
2: Ano,
1: a nějaký mončkotý, opuštěný. Jo.
3: Takovej nifánek malinký, podívejte se ty ouška.
1: Jo, ten je hodnej, ten by se hodil na zahrádku, do domečku, k nějakému staršímu člověkovi.
2: Úžasný člověk, ale nejenom bilovník pejsků samozřejmě.
1: Ježíš, to je strašně legendární, každý to umí. Ano. Já myslím, že i vy byste to normálně zvládli tu imitaci Zdeňka Srstky. Byl to český sportovec, vzpěrač a zápasník, kaskadér, herec malých rolí a hlavně moderátor. V roce 2010 byl přijat do síně slávy Českého svazu vzpírání.
2: Tak si ho pojďme, toho Zdeňka Srstku, malinko přiblížit. Závodně, jak už bylo řečeno, se věnoval vzpírání. V roce 1955 reprezentoval Československo na mistrovství světa v Mnichově a v roce 1957 vybojoval bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Kupříkladu v roce 1960 startoval na letních olympijských hrách v Římě, kde obsadil 9. místo. Z 20 startujících věnoval se rovněž boxu a především řecko-římskému zápasu. V němž dokonce zápasil na reprezentační úrovni.
1: To ty by si, Vláďo, vůbec nemohl.
2: Ne,
1: jako řecko-římský zápas je takové jako velmi... Jako...
2: No to jenom přede mnou vyslovíš, já už jsem handicapovaný.
1: No to je takový...
2: Se mi začalo chtít spát teďka.
1: To je takový zásadní sport.
2: Ano.
1: Srstka stvárnil malé role ve více než 100 českých filmů, hlavně komediálních, Ať žijí duchové, Rozpuštěný a vypuštěný, Parta hic, Adéla ještě nevečeřila, nebo třeba Kulový blesk. Jeho herecké začátky byly spojeny jako u mnoha dalších českých kaskadérů s parodickou komedií Oldřicha Lipského a také scenaristy Jiřího Brdečky, Limonádový Joe a neb Koňská opera.
2: No a to není zdaleka všechno, protože Zdeněk Srstka se objevil i v desítkách televizních seriálů, například v Četnických humorskách, Sanitka, O zvířatech lidek, vystupoval také v mnoha zábavných estrádách, například Možná přijde i kouzelník, nebo v různých pořadech Ivana Mládka. No a teď se dostáváme k tomu, o čem jsme tady hovořili a parodovali ho s Martou Kubišou, společně uváděl televizní pořad Chcete mě, který nabízel Opuštěná zvířátka.
1: Jeho zřejmě nejslavnější rolí se stala postava studenta večerní průmyslovky Mužíka ve filmu Marečku, podejte mi pero, v níž pronesl proslulý výrok Iník se odstěhoval do Humpolce. Populární je také jeho výstup v komedii Rozpuštěný a vypuštěný, kde pronáší jediné slovo. Kachny. Kachny.
2: Kachny, ano.
1: Kachny, jak rozhazuje těma rukama. No. Kachny.
2: To je dobrá kachny. Rola náhodou. Jako. No, opravdu, jako s pousmáním jsme na něj zavzpomínali. Zemřel bohužel 29. července v roce 2019 ve věku 83 let.
1: Teď už Věra Martinová v našem vysílání. Tentokrát nám neujede vlak. Jdeme brzy, ano. A včas.
2: Kachny. Prostě Zdeněk Srstka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu a to přesně v 8 hodin a 28 minut. Tak začínáme vlakovými výlukami, těmi polodenními, které jsou takové kratší a vydrží dneska do 16 hodin cca. Strakonice, Čejetice a Křižanov Velké Meziříčí vytrvají ještě po několik nadcházejících dnů, ale vždycky jenom mezi tou 8 a 16 hodinou. Něco se tam opravuje. Další, to už ale nepřetržité výluky, jsou potom na trasách Starkoč-Jaroměř, Solnice-Častolovice a nebo třeba Vsetín, Půchov. Podrobnější informace o dalších výlukách najdete na webu Českých drah. Jak to vypadá na silnicích? Tak samozřejmě máme tady nějaké dopravní šlamastiky, kterým byste se mohli vyhnout, když o nich tady budete vědět dopředu. A to budete vědět díky nám. Praha, ulice Soukenická, tam se střetly dva osobní vozy. Bouralo se i v Českých Budějovicích na Žižkově třídě a v Českých Budějovicích taky na Rudolfovské třídě. Na tom jihu to nevypadá úplně dobře ani konkrétně v Táboře, protože tam máme kolizi dvou osobáků v ulici Soběslavská. Bouralo se také v Metropoli, v ulici Kbelská. Tak tam se to samozřejmě stává docela velkou šlamastikou, tak tam dávejte pozor, určitě se tam zdržíte. Za chviličku zprávy, takové ty krátké o půl, taky počasí a pak už nějaká muzika. Dali byste si Michala Tučného třeba písničku Fiddlej celý den? Tak tu pro vás budeme mít.
0: Country Radio. Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
2: Jumbo jet v poli odlítá právě včas.
0: A taky setle

0: Pacifik. A spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Společnost DHL plánuje přepravu zboží přes Atlantik v Plachetnicích. Speciální trimarány mají snížit emise až o 99% oproti letecké dopravě. První plavby chce firma spustit v příštím roce. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Stát vyplatil chovatelům za první pololetí náhrady necelý 500 000. To je meziročně o 63% méně. Počet případů lymské boreliózy na jihu Čech je rekordní. Hygienici jich tam letos evidují 467. To je o 143 více než ve stejném období v loni. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Slabý místy mírný jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Třeba Martičce uděláte taky radost, bude to za pár drobných, koupíte stuhu třeba, jo?
1: Ano.
0: Martička má totiž dneska svátek, jde o ženské křestní jméno, které pochází z aramejského Maratá, což znamená paní domu, je to taková ta pečlivá dáma, která musí mít doma všechno naklizené, každý den podle mě chodí kolem té vitríny a dělá na ty skleničky, víš, a takhle to pořád to pulíruje a všechno se musí prostě blýskat, všechno je v lajně, oběd je vždycky ve 12 hodin a tak dál.
1: Marečku, podejte mi perel, že, jak tam čistila to zrcadlo před panem Sovákem.
0: To byl ale jiný případ, to nebylo, protože by byla nějaká čistotná hygienička.
1: A asi se nemenovala ani Marta, to nevíme.
0: 39 tisíc těch Mart v Česku máme.
1: Dalším jménem v kalendáři je Beatricie. Jedná se o křestní jméno latinského původu. Jméno je odvozeno z latinského Beatrix. Ženská podoba je Viator, tedy cestovatel, a Beatrix byl též běžně dávané mezi prvními křesťany toto jméno, ačkoliv hláskování změnili ve spojení s latinským Beatus, což je blažený.
0: Vůbec to nechápu.
1: No, to jméno má celou řadu různých oklik, ekvivalentů a tak dále. V každém případě všechny tyhle ty barevnosti a podněty tohoto jména se stavují k jménu Beatricie.
0: No, vůbec jsem to nepochopila, já z toho teda rozumím, abych to jako zestručnila, ano. A pro třeba méně chápavější, jako jsem já, tak já bych řekla, že Beatricie je prostě velká cestovatelka a Beatricie, to jsou zvláštní jména, tak je to prostě cestovatelka.
1: Tak, v kalendáři máme další den a je to velmi významný den, protože máme Mezinárodní den tygrů. Tento den nám připomíná krásu a majestátnost těchto úžasných tvorů, ale také potřebu jejich ochrany.
0: No, protože podle některých příběhů jsou posvátnými strážci pralesů, jenže jejich životní prostor surově zabírají lidé, jo? A to není samozřejmě jediný případ, kdy se trošku jako víc rozpínáme, než bychom měli. Ještě před 100 lety žilo v divočině kolem 100 000 tygrů a dneska zkuste si tipnout 3, 2, 1, 3 tisíce. Ze 100 tisíc, 3 tisíce.
1: Teď už gentlemaní a naše máma.
0: Tak bychom se měli stydět trošku. Co, Vláďo, styď se?
1: Já se stydím i za všechny.
0: Dobře, jdeme na další muziku. Gentlemaní.

0: po naší mámě, jako ní zpívali Gentlemani, tu máme pro změnu naši dopravu a naše počasí. Máme nějaký velký problém v dopravě, jak to vypadá, Kačko?
1: No, na tak Belské, prostě v Praze je to teda velká, to je velký takový průšvih, bych řekla, protože ta silnice je neprůjezdná k Belská, jo, je to z Letňan na Černý most před Novopatskou, se zdržíte a to teda dost zásadně, protože tam se nehnete, prostě tam, jestli tam jste, tak se prostě jen tak nehnete, protože se tam stala docela zásadní kolize, tak opatrně, no, hlavně opatrně, nenajíždějte už dále do této kolony, která se tvoří už někde od D8.
0: Ano, ano. Tak to je nepříjemná informace, snad vás potěší věci nebo informace, které se týkají počasí. 13 až 18 stupňů v tuto chvíli aktuálně v České republice. Přes den by měly teploty vystoupat na nějakých 29 až 34 stupňů Celsia, k tomu má být jasno.
1: No tak pokud jste v té zácpě a ještě vás čekají tyto teploty, no tak teda snad máte klimatizaci a puštěné country radio. My vás trošku uklidníme muzikou, kterou vám budeme hrát a třeba za chvilku si něco u nás vyhrajete. Máme tu pro vás soutěž, která se jmenuje Dospíváš to.
0: No a stačí, když nám zavoláte na telefon 210 323 333 a té pěvecké soutěže se zúčastníte.
1: No my vám budeme držet palce a budeme vám pomáhat, nebojte se.

0: Dospíváš to?
1: Než je taková, jako řekla bych, novější soutěž a myslím si, že velmi tak, oblíbená, je tady a s ní přichází na řadu jeden posluchač Country Rádia. Je to Robert. Roberte, zdravíme vás, hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak dobrý den, Roberte. Máme pro vás připraven úryvek jedné písně. Bude na vás, abyste ho rozpíval.
3: Jste připraven?
2: Jo, jdem na to.
3: Tak jdeme na to. Pouštíme, skončí ukázka a vy pokračujete dál. Držíme palce. Šup.
1: Šup? Tak šup.
2: Jo,
1: tak poslouchejte, jdeme na to.

0: A dál? A dál?
1: Tak už toho kavíš. Počkejte, teď je to... Zbývá to Mládek, že jo?
2: Ne, to ne. Nespívá
0: tak
2: Mládek.
0: To jsme trošku mimo. Dáme šanci někomu jinému? Co vy na to?
1: Já to ještě zkusím.
0: Dobře, tak povídej.
1: Už toho kavíš.
0: Tak napovíme první dvě písmenka. A v.
2: A v.
0: Každým.
2: Tak nic.
0: Tak nic.
2: Tak bohužel, tady nám to nevyšlo. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak dáme příležitost někomu jinému. Tohle to je příležitost, která se jen tak nenaskýtá. 210, 323, 333. Už jste slyšeli ukázku. Teď už prostě jenom pokračovat dál. Country Radio, hezké ráno. Jo, a teď bum, někdo se leknul.
0: A
2: jo,
0: položil to.
2: Si řekl, ježi, já jsem se fakt
0: tak,
2: dovolal.
0: Písnička je to jednoduchá, určitě jste si teď při té ukázce pobrukovali a my budeme rádi, když se k nám někdo dovolá, bude si ji pobrukovat i nadále v tom pokračování.
2: Tak, Country Radio, dobrý den.
0: Halo?
3: Tady je Karel, dobrý den.
0: Karle, stumte si rádio, prosím.
3: Ano, už jsem udělal.
2: Karle, takže náš domov, ten je v Texasu na jihu, pokud vím.
3: A v každém správném zápasu my vždycky hrajem prim.
2: Ale Jožiši, no to bylo krásný.
0: To vám člověk nemusel ani napovídat, prostě jste borec.
2: Ale víte co, jako já si myslím, že to bylo hlavně tím, že jsme vám to zaspívali. Jo, a my jsme to prostě možná zpívali líp než ten originál.
0: Ne, ty zpívala s úplně jinou píseň. Ty zpívala s úplně jinou píseň a navzdory tomu se náš posluchač chytil.
2: Ne, vůbec právě. Právě on se chytil právě proto, že jsem to zpívala já. Je jo, to tak, no, že jo, že to řekněte to, že to tak.
3: To určitě, samozřejmě.
0: No počkejte, ale to nebylo fér. Teďka teda.
2: Nebylo, ženy mají přednost. Takže jo, jste skvělej, parádně jste to dospíval, nad námi vlajka hvězdnata. To je písnička, kterou si pustíme úplně celou, je od Texmanu a vrátě vyskočila.
0: No a my vám gratulujeme, jste báječnej.
3: Děkuji.
0: Nemáte za co.
2: Co? My jsme příště mohli dát nějaký duet, ne?
3: Dobře.
0: V tom já nejedu.
3: Co jsem vlastně vyhrál?
2: No deštník.
3: Jo, deštník.

0: Tantry počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda.

0: Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem Alba je Country Radio.
1: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u našich mazlíčků. Pandemie obezity se netýká jen lidí. Přibývá také psů s nadváhou. Podle odhadů je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsků. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Teď jedna rada, pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou. Při cestě si dejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanu, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Vrátíme se zpátky domů. Tip na výlet má pro nás Honza Navrátil.
2: Den otevřené stavby na Kolínském nádraží připravilo pro zájemce město Kolína Správa železnic. Lidé budou moci nahlédnout do útrop nového tunelu. Pozornost bude zaměřená také na nově vybudovaný kolektor. Akce proběhne v pátek 11. září. Nutná je předchozí registrace. Kolínská stanice aktuálně prochází rekonstrukcí, jejíž součástí je výstavba právě dalšího podchodu. Honza Navrátil, Kolín.
1: Vypadá to, že v Moravských Budějovicích se bude opravovat koupaliště.
3: Moravské Budějovice vyhlásili architektonickou soutěž na kompletní modernizaci letního koupaliště. Nová podoba areálu by měla stát přibližně 180 milionů korun. Návrhy mohou architekti odevzdávat do poloviny října. Odborníci by měli navrhnout podobu bazénů, technického zázemí koupaliště, jeho sportovních a odpočinkových zón, zeleně, ale i parkování. Luděk Savana, Urbánek, Moravské Budějovice.
0: Sport.
1: Konec zpráv ještě bojové sporty. Přestože se v kleci minimálně rok neobjeví, irský bojovník Conor McGregor stále spřádá plány na svůj Last Dance v organizaci UFC, se kterou má nadále platnou smlouvu. Nedávné zranění kolene, které utrpěl po souboji s Američanem Maxem Holloweyem, ale představuje další citelnou ránu pro jeho kariéru. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Je to all right, tak to nám zpíval Petr Kocman společně s kapelou Pozdní sběr. Věříme, že i pro vás je ten dnešní 29. červencový den, tak říkajíc all right, jinými slovy v naprostém pořádku. No a protože máme téměř polovinu prázdnin za sebou, tak je docela možné, že na mnohé z vás ještě nějaká ta dovča, no, určitě čeká. No a když jdeme na dovolenou, tak bychom si sebou také měli vzít nějaké oběživo, že?
1: No takhle, samozřejmě dneska už můžeš vyrazit i s kartou, jo,
0: to je
1: a
0: pravda.
1: Můžeš prostě ano. Platit kartou v zahraničí a prostě tou svou běžnou platební, není třeba nikde nic nastavovat, ale myslím si, že jako velká zajímavost, která poslední dny, možná tak maximálně dva dny zpátky, hýbe tak nějak světem nebo spíše Evropou, je, že vlastně se budou nově navrhovat motivy na eura. Vlastně se to stalo úplně na začátku, někde v roce 2002, když vlastně vznikly ty eurovky, tak vlastně nějaký motivy tam byly, byly to nějaké architektonické skvosty, v podstatě tam šlo nějaké budovy a mosty. Potom za nějakých 11 let, myslím, došlo k nějaké obnově, jo, byla tam nějaká modernizace, ale stále tam zůstaly ty mosty a architektura, ale pozor, teď by se to mělo úplně změnit. Já jsem viděla všechny ty návrhy a vypadá to fantasticky. To je teda jako, musím říct, že to se strašně jako povedlo. A ať už se vybere jakýkoliv návrh, tak si myslím, že bude jako zásadní, protože tam se objevují ve velké míře v těch návrzích, o kterých budou hlasovat mimochodem lidé. I vy tam můžete hlasovat, i já třeba se zapojím.
0: A já?
1: Ty bys to zmotal. Ale jsou tam ptáčci, jo, a jsou tam různé důležité budovy, třeba z Evropy, a vypadá to naprosto luxusně. Hlasovat se bude na Evropské centrální bance, na jejich oficiálních stránkách. A tam budete prostě hlasovat normálně takovýma emotikonama. Velmi se mi líbí se mi, nelíbí a tak. Prostě takhle to tam odklikáte a oni na základě tohohle výběru potom samozřejmě i odborníci budou vybírat ty hlavní motivy.
0: No a pokud patříte mezi ornitology a sběratele ptáků a zaujmou vás...
1: Sběratele ptáků.
0: Zaujmou vás... No, jako různých, jak porcelánových třeba, nebo víš, kovových a tak dále.
1: No jasně, tak si to tam naklikejte. Ano. Prostě myslím si, že se vám to bude moc líbit.
0: Tak vás to může zaujmout natolik, že když se vám to na těch eurobankovkách bude líbit, takže si je budete sbírat. Samozřejmě tím pádem budete mít doma obrovské portfolio sbírek eurobankovek.
1: No, budete prostě strašně prachatý.
0: Tak, přesně.
1: Jo, budete sbírat.
0: A bude vám líto to za cokoliv utratit.
1: Hlavně to prosím vás nevystřihávejte, jo.
0: 29. červenec, to datum už dneska padlo, je středa, svátek slaví Marta, přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a ve vysílání Country Rádia v tom dopoledním, protože je 9 hodin a 14 minut, vám pěkný poslech přeje Kačka a Vláďa.
1: Tady je Dave & Sugar, tak hezké dopoledne. Well,

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Jak to vypadá, když nezůstane na kameni kámen? O tom jste se měli možnost přesvědčit v předcházející písni v podání kapely Brontosauři. No a jak to bude vypadat s tématem dnešního ranního otazníku? O tom se budete mít možnost přesvědčit právě teď v 9 hodin a 23 minut.
2: No, tak vzhledem k tomu, že dneska nás čekají teploty až 34 stupňů Celsia, tak by se třeba hodilo, jestli se vám povedl nějaký husarský kousek, jo, během těchto horkých letních dní. Ano. Ale ne, to by byla taková hloupější otázka. My jsme samozřejmě vymysleli nějakou sofistikovanější, nějakou lepší, která je vlastně takovým návodem i pro ostatní. Jo. Nás by totiž dneska zajímalo, kam byste poslali ostatní posluchače Country Rádia na to nejhezčí koupání v Česku.
1: A to je velmi zajímavé, určitě. Tak možná nebudete chtít prozrazovat svá utajená, krásná, romantická místa. A co když ne? Ale my věříme, že se podělíte.
2: Je, podělte se.
1: Nefixujte, ale protože my už se strašně těšíme, až vyrazíme někam k vodě.
2: Je, ale hlavně nás nejdete někde, kde to prostě není, jako není, jo. Teď řeknete, jo, to je tam a tam a teď tam všichni pojedou a teď tam žádná voda nikde.
1: Já bych o jednom místě věděl v Olomouci.
2: Tak říkej.
1: Poděbrady, Pískovna stará.
2: V Olomouci jsou Poděbrady. No, to si pleteš, Láďo, trochu.
1: Ne, to samozřejmě s lázněmi nemá nic společného, ale tam jsem strávil celé své dětství a je to tam naprosto úžasné a tam bych poslal každého, ať si tam užije tu dobu. Sice nevím, jak to vypadá v dnešní době, ale co jsem viděl aktuální fotografie, tak je to pořád krásné a neměné. Takže já osobně bych vás pozval za Olomouc, směr Horka na Moravě, Poděbrady.
2: A víte, kam vás pozvu já? Já vás pozvu do Liberce, na lesní koupaliště.
1: Jo, to jsi mi ukazovala na fotkách.
2: Je, hejte, to je taková nádhera. Tam já jsem chodila, když jsem byla v podstatě jako dítě. Mm-hmm. A tam je tak ledová voda, že tam vlastně nikdo se nekoupe. Jako, tam se fakt jako koupe třeba jeden, dva lidi. A jinak je tam třeba jako dost lidí, nebo bývalo tam. Ale málo kdo se tam koupal, protože tam přitéká voda z lesa, z potoka. Takže, a pořád protéká. Takže ta voda je jako křen. Ale je to tam nádherné prostředí v lese, nádherné koupaliště, teď je to zrenovované, někdo se toho ujal, nějací architekti. Dovedli to k dokonalosti, vřele to doporučuji.
1: No a pak, když patříte mezi korpulentní postavy, tak vám tahle to koupaliště určitě přijde vhod, protože když lezete do studené vody, jak se scvrknete?
2: Jo, kde?
1: Všude. No, takže půjdete tam jako metráček a vylezete jako twigy.
2: Jo, dobře.
1: To budou fronty.
2: Vyzkoušet to můžete, já to teda se za to nezaručuju.
1: Já jo, já do toho jdu.
3: Světlem tepla od kamen, maluju si na kámen, zajímavý rozhovor

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďte s námi mrknout na dopravu, na silnice a taky na vlakové spoje. Dneska se nesvezete na trase Přerov hranice na Moravě. Vláčky taky nevyrazí na trase Nymburk, Rožďalovice, Brno, Ivančice, Dolní Poustev na Bad Šandou anebo Ždírec nad Doubravou, Chotěboř. Jsou tady takové ty dlouhodobější vlakové výluky, takže se s nimi nejenom na vlnách Country rádia budeme setkávat ještě pár dní. Jak to vypadá na silnicích, tak komplikaci čekejte na D10, je to 56. kilometr ve směru na Prahu. Bouralo se taky v Dubé, což je u České Lípy v ulici, přímo v České Lípě v ulici Roháče z Dubé. V Rokycanech máme bouračku dvou osobáků v Soukenické a v Prostějově se bouralo v ulici Západní. Tolik doprava na Country rádiu, tak přejeme šťastnou cestu a za chviličku si dáme další muziku a taky nějaké soutěžení.
2: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: prosím, zdobím rád.
1: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mr. Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak, podstatné je, jak posloucháte naše rádio, jak jste znalí všech našich pořadů a vůbec třeba i kolektivu, protože s tím vším souvisí naše otázky. My dnes pro vás vybereme další, abyste mohli vyhrát dvě vstupenky a dvě trika na 15. srpna na velkolepou oslavu právě těchto narozenin, a to do Pikovic.
2: Musím si říct, že jsem si všimla, že jsme se dneska zaciklili na slově velkolepá, protože ano. Ona ta oslava skutečně bude velkolepá, jo? Takže my prostě nemůžeme jinak, takže se na vás těšíme toho 15. srpna, na vás všechny, kteří jste si koupili ty lístky, bylo jich opravdu jenom velmi málo, ale ten, kdo si je mohl koupit, tak ví, jaké velké štěstí měl. A zbytek, ale ta větší část, je pro vás, co si ho vysoutěžíte a za své znalosti ho získáte.
1: Tak nebude to nic těžkého, i teď můžete volat na telefon 210 323 333 a pak, když správně odpovíte na tu další dnešní otázku, tak ty dva lístky a dvě trika mohou být vaše a my se na vás budeme moc a moc těšit.
2: Tak je, teď akorát nám vypnul telefon, tak zkusíme další, Country, to se taky vypnul, Country rádio, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Zuzka ze Skály nad Sázavou.
2: Tak Zuzko ze Skály nad Sázavou, máme pro vás zásadní otázku. Čekáme.

0: jenom správnou odpověď.
1: No. Jo?
0: Tak si ji pro nás hezky připravte.
1: Nebojím.
0: Nebojte se, velká nic. Tak otázka zní, abyste doplnila slogan Country Rádia, který začíná klidné rádio.
1: Do neklidné doby.
0: Tak, ale to byla jako řekněme jednoduchá otázka.
1: No to byla úžasná otázka. No. Já mám tak strašnou radost.
2: My jsme si říkali, že bude volat nějaká Zuzka, takže to jsme zjednodušit.
1: No, mě tak mrzelo, že jsem si nestihla koupit lísky. To nevíte, jakou já mám strašnou radost.
0: Ukaž a od té doby volám...
1: No strašnou, velikánskou, obrovskou, největší.
0: A zakřičte jupí!
1: Jupí!
0: A to jsme to přesně skvělý. Chtěli, ano, no přesně. Tak to máte teda ale opravdu velikou radost.
2: A taková
0: radost.
2: Atmosféra no, bude
1: víte,
2: to...
1: Víte, co já jsem zdavle, tak to by byl hřích nejet do Pikovic.
0: No
1: jo.
0: Jasně. A takhle pěkně jste zakřičela v autobuse? Nebo někde jinde?
1: Ne, venku. v práci.
2: No, tak to z vás musí mít vaši kolegové rado. Jo, vy jste na tajňačku v práci.
1: Já jsem tady sama.
2: Jo, takhle. Aha.
0: Jo, takhle. A proto jsme rádi, že jste teda takhle pěkně mohla zakřičet.
2: Nikdy neslyšel chodit do práce na tajňačku, aby to šéf neviděl.
1: Že... Na tajňačku telefonuju do Country Rádia. Takhle to
0: bylo. No vidíte, jasný. Jak se vám to vyplatilo. Jste šikovná, posloucháte Country Rádio a těšíte se. Máte to kousek, všechno se dobře sešlo. Takže se na vás moc těšíme. 15. Máte volno nebo něco důležitého?
1: No, určitě mám volno. Hrozně se tam těším.
2: Tak ještě jednou gratulujeme a posíláme další muziku třeba i vám. Jitka Vrbová, Kalifornie.
1: Děkuji.
2: Místnu.
0: Mějte se krásně. Tak další dva lístky a dvě trička jsou fuč, ale nebojte, ve hře ještě nějaká stále máme.
2: No tak soutěžíme do pátku a nejenom my dva.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Už to tady šplouchá, už to tady cáká. Jedna voda je studená, druhá je příjemná, teploučka. Další, tam se nedá koupat teda, ale zase se tam pěkně opaluje.
2: No, já si myslím, že ať už je ta voda studenější nebo teplejší, v každém případě ji velmi oceníme, notabene při těch vysokých teplotách, které nás dnes čekají, a to je ještě pendrek proti zítřku. To, no, nebudeme vůbec strašit. Dneska mají být teploty až 34 stupně Celsia a každý z vás, pak když máte prostor, možnost, čas a volno, byste rádi navštívili nějakou tu koupačku.
1: No tak prosím vás, Peťa z Brna nás zve na jednu vyhlášenou koupačku. Je to koupaliště, pište si, u Libuše v Lulči na Vyškovsku. Je tam koupaliště v krásném lesním porostu s travnatými plážemi, je hodně velké a má vyhlášenou kamennou skluzavku. Vidím tady obrázek, no taková, jako úplně bych se na ní neklouzala, ale to koupaliště je bezvadný. Občerstvení prý bylo vyhlášené jako nej v Jihomoravském kraji, takže to jsou samé přednosti. A jsou tady i obrázky, Petě poslal obrázky a vypadá to tam teda. Já tam asi pojedu.
2: No, ono vůbec ta přírodní koupaliště asi vedou, protože snoubit přírodu samozřejmě s koupáním a ještě s nějakým dobrým občerstvením, to je to pravé ořechové. Takže na základě dnešní otázky, jaké koupání byste doporučili
1: vašim, s kioskem.
2: Pro mě by stačil ten kiosek, jenom může být ten bazén klidně vypuštěný. Tak nám v hojné míře píšete. A když jsme u té přírody, tak napsala třeba Míla. Ahoj, nebo napsala Míla, já bych doporučil Valentův mlýn na Berounce, pěkné koupání u jezu a pivní občerstvení ve zdejší zahradní hospodě. Zdraví Míla.
1: Já tady vidím příspěvek od Míši, která píše jezero Lhota u Hlavence. Tam je to prý taky nádherný.
2: Ano, znám, to mohu potvrdit.
1: Jo?
2: No jasně.
1: No tak paráda.
2: No a Eliška nám třeba napsala, nejlepší koupání u vody je u Žermanické přehrady v obci Dolní Domaslovice. S pozdravem, Eliška.
1: No.
2: Takže těch typů je celá řada. Konec konců vy, kteří obsahujete jako blížší vzdálenosti k těm určitým místům, které jsme teď sdělili, a neznáte tato koupaliště, tak byste je mohli díky tomu navštívit.
1: Určitě. Třeba Petr nás zve do zatopaného lomu v Atršpachu, ale co já vím, tak tam se koupat teda nesmí. Takže tam bych teda určitě nechodila. Je to tam krásný, ale určitě se tam nekoupejte.
2: No a ještě jeden příspěvek, když dovolíš, já jsem se tady předcházející upoutávce na dnešní ranní otazník zmiňoval o Poděbradek, což je přírodní koupaliště u Olomouce, tak napsala Iveta, říkala, ahoj Vláďo, ty už si asi na mě nevzpomeneš, ale když jsme byli malé děti, tak jsme se právě na Poděbrady v závorce Geby chodili společně koupat. A pokud by tě zajímalo, jak to tam v dnešní době vypadá, tak by ses možná divil. Není to tak, jak to bylo dřív, ale snaží se provozovatele, aby vše dali do pořádku, a moc se mi tam líbí.
1: Počkej, pamatuješ si ji?
2: Vůbec nic mi to neříká.
1: Nic si to neříká.
2: Ne, já se moc omlouvám teda, jako samozřejmě.
1: Jsi ostuda. No, ale dáme to jako výherní, takže se nám někdo ozve a pěkně si popovídáte.
2: No, pěkně si popovídáme, přesně. Takže moc děkujeme za vaše tipy. Koukejte se na náš Facebook, uvidíte i fotografie a doporučení těch krásných, hlavně přírodních koupališť, která stojí určitě za to.
1: No a kde se můžete svlažit, a to nejenom dneska, ale hlavně zítra, kdy ty teploty budou prostě ještě stoupat výš než dnes.
2: No a po desáté, která se blíží, už to bude kolega Milan Schmidt.
1: My vám přejeme krásnou středu 29. července a hlavně hodně pijte.
3: Já našel kdysi

kopacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než

0: Country počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
4: rádio. Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
5: Patáčka, víří, brak vozů, co přede mnou jeli.
4: Některé jsou pohodlné.
6: Čtyřibitelný kola má náš proklatej.
4: Některé jsou vzrušující.
7: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
4: S některými můžete vzlétnout až do oblak. Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Do Česka se vrací tropické teploty, které budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu před zátěží teplem. Ta znamená, že počasí, co se týká nejen teploty, ale také vlhkosti nebo větru, bude nebezpečné pro lidské zdraví. Platí také výstraha před vznikem a šířením požáru. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Na Karlovo náměstí a další místa v Praze nahlédneme s Honzou Navrátilem.
2: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: Nejen lesy aktuálně trápí sucho. Blíže k tomuto problému Luděk Savana Urbánek.
3: Sucho v lesích na Blanensku je letos patrné na první pohled. Stromům žloutnou listy, například břízy a lípy už se zhazují, některým lípám letos uschly květy. Osluněným bukům na okrajích lesů praská kůra a nové výsadby usychají, řekl ČTK ředitel školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška. Lesy se rozkládají mezi Brnem a Blanskem a patří Mendelově univerzitě v Brně. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Italská fotbalová reprezentace má nového trenéra. O koho jde, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Třikrát za sebou chyběla Itálie na mistrovství světa. To má změnit Roberto Mancini. Ten se na lavičku Itálie vrací po 3 letech. Squadra Azzurra oznámila jméno nového kouče ve stejný den jako Francie. Tu podle očekávání povede Zinedine Zidane.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár zajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

Krásné středeční dopoledne vám po 10. hodině přeje Milan Šmid, je 29. července a pokud vás zajímá, cože to teď hrálo, tak to byla Falešná karta a Dálky. Ta samá Falešná karta, jejíž album jsme představili v neděli v Albu týdne. No a co nás čeká v tomto týdnu, to vám prozradím určitě ještě během dnešního dne. Ale také kromě toho budu mít pozvánky jak na živou muziku, tak třeba i na Tuláckou stezku. A to všechno už v této hodině, včetně skvělé muziky v podání Pavla Lohonky Žalmana, nebo třeba Tomáše Kluse a Věry Martinové, anebo Della Reevese. Příjemný poslech vám přeji.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Tak přátelé, blíží se další krásný festival, na který se moc těším a každoročně tam jsem, jmenuje se Budyňský poutník, to znamená, že na telefonu už je Pavel Zajíc z agentury, která program připravuje. Ahoj Pavle.
2: Ahoj Milane, dobrý den.
1: Tak jak to bude vypadat letos, prosím tě, v Budyni?
2: Letos Budyňský poutník bude opět třídenní záležitost, začínáme v pátek 31. července od 7 hodin večer poutovou taneční zábavou. Aha. Pokračujeme sobotním festivalovým programem, který začíná už v 11 hodin. Aha. A určitě si můžete těšit například na Hoptrop, Schovanky, Petra Kocmana, Jindru Kajeka a tak dále, a tak dále.
1: Ano.
2: Ještě si o tom určitě promluvíme.
1: Ano.
2: A končíme potom v neděli, kdy vlastně v Budyni probíhá tradiční budyňská pouť, takže celý den bude v neděli otevřen průchod hradem na tu pouť.
1: Ano.
2: A od 2 hodin začíná program pro děti. Nejdříve to bude kouzelnická balanková show a potom na kouzelném paloučku divadlo Loudadlo.
1: Já si myslím, že celý program ještě probereme, protože máme dopolední kávu připravenou, kdy k nám přijdeš ještě s jedním ze zakladatelů tohoto festivalu a budeme si povídat o tom, jak to letos bude opravdu vypadat. Možná do té doby, kdyby někdo nechtěl nechat všechno náhodě a chtěl si koupit lístky, kde můžeme lístky najít a případně další informace?
2: Další informace jsou na stránkách festivalu www.budyňskypoutnik.cz a vstupenky se dají koupit přímo na stránkách města Budyně www.budyne.cz. Tam myslím, že to je záložka kultura, vstupenky a tak dále.
1: Ano.
2: Určitě to tam lidi najdou.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za pozvánku a těším se už brzo na viděnou tady u mě ve studiu. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky taky, ahoj a hezký den všem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na kolejích. Mám tady jedinou zprávu, kterou byste asi měli v tuto chvíli zaregistrovat, protože jde o odřeknuté vlaky v úseku Příbor, Veřovice a v obráceném směru. Tak prosím, sledujte pokyny dopravce na trati 271. Jinak na dálnicích není hlášena momentálně žádná vážná dopravní nehoda. Jsou tam nějaká porouchaná vozidla. Jedno takové stojí na 15. kilometru ve směru na Brno. Tam projíždějte opatrně. A jinak tady vidím ještě jedno varování na 80. kilometru směru na Prahu, i tam stojí porouchané vozidlo. Pak tu mám na D1 pochopitelně kolony od 178. do 196. kilometru ve směru na Ostravu se tvoří nesouvislá kolona vozidel i v protisměru, a to od 171. do 161. kilometru, tedy ve směru na Prahu, počítejte s kolonou. Na D1 z těchto událostí asi všechno, ale na D5 máme také kolonu mezi 7. a 0. kilometrem ve směru na Prahu. Tam dávejte pozor, tam se také určitě zdržíte. Ještě koukám na dálnici D11, ta vypadá velmi klidně, velmi průjezdně. Pojďme si tedy zmapovat ještě dálnici D10, zda ta nám oznámí nějaký problém. Vidím tady na 8. kilometru ve směru na Turnov práce na silnici, ale není tam nic závažného, žádné velké zdržení bych tam nečekal. Stejně tak na 16. kilometru ve směru na Turnov se trošičku můžete zdržet kvůli odstavenému vozidlu po poruše, ale ani to není nic tragického, je to celkem průjezdné, takže šťastnou cestu vám přejeme.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej k lodníkům, jako já, jo, jako já.

jeho. Kdo chce zhrknout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj!

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí,

dadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude vodní nádrž Karolinka, ležící východně od Vsetína, čili ve Zlínském kraji. Vodní nádrž Karolinka se nachází v jižní části města Karolinka. Vodní dílo na toku Stanovnice v zalesněném kopcovitém terénu na rozhraní Vsetínských vrchů a Javorníků bylo uvedeno do provozu v roce 1985. Nádrž byla postavena kvůli zásobování pitnou vodou obyvatel Vsetínska a Vlárska. Rovněž také pro zajištění rovnoměrného průtoku v různých obdobích roku na říčce Stanovnice. Především ale slouží jako zdroj velmi kvalitní pitné vody. Dále je tam také vyráběna elektrická energie v malé vodní elektrárně. Přehradní hráz má v koruně délku přes 391 metrů. Ve stejném místě je široká metrů 5. Výška hráze od dna nádrže je přes 35 metrů. Plocha přehrady je necelých 51 hektarů. Průzračně čistá voda láká především v horkém létě ke koupání, užívání si vodních sportů a k rybaření. To ale s ohledem na účel přehrady je zakázáno, stejně tak jako vstup na hráz. Nicméně dostatečnou náhražkou jsou procházky ve stínu lesů, které se zrcadlí na vodní hladině. Výstavbou vodní nádrže se vytvořily příznivé životní podmínky pro velké množství rostlin a živočichů vázaných právě na vodní prostředí. Budete-li mít štěstí, tak tam spatříte některé z druhů vodních ptáků, například kachnu nebo orlovce říčního. U břehu uvidíte raka, pravděpodobně křížence raka říčního a raka bahenního, který tam byl v 80. letech minulého století vysazen. V blízké obci Velké Karlovice určitě pak nezapomeňte navštívit Karlovské muzeum dokumentující život lidí na Valašsku a dřevěný kostel Panny Marie Sněžné. Více informací o vodní nádrži Karolinka hledejte například na webu astrocesty.eu. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey. Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

0: Krásný den, přátelé, zdravím tě, Milane. Zítra si budeme povídat o narozeninách a nejenom o těch, které bude slavit Jean Reno a Arnold Schwarzenegger. Na třetře přijdou i narozeniny vaše. Ano, tvoje, Jardy, Zdeňky, Tomáše i Vendulky. Už zítra od 6. A taky budeme dál soutěžit o lístky na oslavu 35. narozenin Country Rádia. Zaspíváme si o deštník a budeme podle 5 indicí hádat známou osobnost. Držíme palce už teď a těšíme se moc. Kačka i Vláďa.
1: Tak já se, milí kolegové, také těším samozřejmě a sami slyšíte, milí posluchači, že už zítra od rána od 6. hodiny můžete opět soutěžit o vouchery na oslavu narozenin, 35. narozenin. Ovšem pozor, pomalu, ale jistě jdeme do finále, protože těch 350 míst už bude obsazeno. Čili, jestli dobře počítám, tak máme středu, tak ještě dnes pochopitelně já v poledním menu připojím tu soutěž a potom odpoledne Miloš Keller. No a pak ještě čtvrtek, pátek ve stejném pořadí, tedy ráno, Láďa s Kačkou, potom já v poledním menu a Miloš odpoledne. No a bude to celé a pak už se budeme těšit na 15. srpna, že se sejdeme se všemi, kdo měli štěstí, případně kdo štěstí šli naproti a lístky si rovnou koupili a nečekali na to, jestli vyhrají v soutěži či nikoli. Tak tolik tedy k tomu, co jste právě teď slyšeli, zítra v 6 hodin s Láďou a Kačkou. Jinak teď před námi předpověď počasí. Musím říci, že podle všeho, co jsem viděl, tak dnes by měl být velmi horký den, takže dodržujte pitný režim, buďte ve stínu a poslouchejte Country Radio, ať máte prostě dobrou náladu.
2: Country počasí.
3: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
4: Na konci světa.
5: Folk team na konci světa.
4: Spí bílý kůň.
5: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
6: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
7: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
6: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
7: Zuzano.
6: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Až do pátku 31. července trvá pohádkový chlum u Třeboně. Je to už 25. ročník velkého setkání vodníků, kde vás čeká celodenní program pro rodiny s dětmi. Mimo jiné například hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos tam vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tady byste rozhodně neměli chybět. A Texmeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

No, nové struny a špatný flek, Kuba Jiroušek a jeho kapela, i na ně se můžete těšit na oslavách narozenin Country Rádia i na další hosty, pochopitelně, k tomu si ještě řekneme více v průběhu příštích minut a hodin, ale teď se pojďme podívat na to, co nás čeká bezprostředně poté, co pustím písničku od The Mavericks, Here Comes the Rain. No, čeká nás ještě třeba Michal Tučný a Zdeněk Rytíst, kapela Jelen, Willy Nilsson, Fešáci s Pavlem Brimerem a Hankou Mladou a taky pozvánka zase na další parádní místo. Já jsem vás už pozval do Budyně nad Ohří, to je tento týden v sobotu festival, on už tedy startuje v pátek a je to vlastně od pátku až do neděle, ale ten hlavní program je v sobotu, těším se na všechny, kdo přijdou, protože jak dobře víte, tenhle ten festival už dlouhodobě moderuji, tedy víte to vy, kteří festival sledujete, pokud ne, přijďte se podívat, je to tam skvělé, Vodní hrad v Budyně nad Ohří je krásný. Ovšem to samé můžeme říci určitě i o Bystřičce, ta je ovšem až příští týden, no a právě do Bystřičky u Vsetína vás pozvu v této hodince, nebo tedy pozve nás Peťa, které budu volat. No, dál nás tedy čeká soutěž, to také musím říci, že budeme soutěžit opět o nějakou cenu a budeme si vyhrávat, kromě těch, co jsem říkal v první půl hodině, tak třeba i Věru Martinovou do Tap Tap, Mirka Palečka nebo Mikio Rivolu. To mohu slíbit. Pak tam dodáme pochopitelně ještě další písně, tak aby se celá poslední dopolední hodinka naplnila k vaší spokojenosti. No a teď už The Mavericks, Here Comes the Rain. Krásná písnička, kterou posloucháme i v české verzi, také velmi zdařilé, no ale originál je originál, co si budeme povídat. Takže hezký den a slunečný.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, vás to asi nepřekvapuje, protože je tady festivalová sezona a tak další tradiční místo, a to je Bystřička u Vsetína, tak tam se koná zase akce i letos a já už mám na telefonu Petru, která nám k tomu řekne více. Petro, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jak to bude letos vypadat, na co se můžeme těšit a kdy tam máme přijet?
2: Tak Starý dobrý Western se koná o víkendu 7. až 9. srpna a je to 27. ročník, který, jak jsem řekla, se koná od pátku do neděle. Takže samozřejmě přijď hned na začátek. V pátek začínáme už ve 12 hodin na scéně Camp Ranch, ale v 16 hodin na scéně Letní kino vytahujeme festivalovou vlajku a začíná ten velký program. Hned v pátek třeba AMU Let Žamboši, Revival, John Denver Tribute, Karel Zich Revival, anebo potom závěr, Country Bal pod širým nebem ve společnosti pořádající kapely Gimpleři. No a v sobotu jedeme na dvou scénách, zase scéna Camp Ranch, scéna Letní kino, dalo by se říct hned od rána od 9 hodin,
1: ano.
2: A v Letním kině od 12 hodin zavzpomínáme na Vabyho Daňka písničkama s Honzou Langrem, no a potom se těšte třeba na lokálku, na Big Boy Band, na kapelu The Cold, na Gimplery, na Tomáše Linku, který u nás oslaví 80 let. Potom závěr bude patřit Jakubovi Smolíkovi s kapelou a úplný závěr zařídí kapela COP.
1: Jasně, takže hvězdná sestava. Popsala jste pátek, popsala jste sobotu. Říkali jsme, že je to ovšem festival, který trvá až do neděle. Znamená to, že dá se tam zůstat až do neděle, je to tak?
2: Je to tak a i v neděli pokračuje program na scéně Camp Ranch. Je to takové nedělní rozloučení, takové to hraní hned po ránu do spacáku, které končí v pravé poledne.
1: A teď nám ještě řekněte pro ty, kteří by snad nevěděli, kde přesně tenhle parádní festival najít, tak kam máme přijet, kdy, v kolik hodin?
2: Tak je to Bystřička u Vsetína, je to blízko nádrže, přehradní nádrže mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Ta hlavní scéna je v Letním kině, takže krásný areál. A druhá scéna je v Campu Ranch, kde se můžou návštěvníci i ubytovat.
1: A začátky festivalu jste říkala už, ale pro jistotu, pokud chceme vyrazit už v pátek, tak kdy to všechno vypukne?
2: Už v pátek můžete přijít klidně od rána, od 12 hodin, ale to hlavní je v 16. A v sobotu také od rána. Tím, že Letní kino začíná v pravé poledne.
1: Petro, děkujeme moc za pozvánku, ať vám vyjde počasí, ať je hojná účast, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Moc děkujeme také, naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Novida, hodinka utekla jako voda, jsou tu další dopravní informace, takže koukám pro vás opět na koleje a abych dostal tomu, co je zvykem v Country rádiu, tak i dnes vás budu varovat před polodenními výlukami. Strakonice, Čejetice, Křižanov, Velké Meziříčí. To jsou místa, kde dnes budete přesedat na autobusy v rámci právě polodenních výluk, to znamená mezi 8 a 16 hodinou. Když koukám teď na nějaké hlavní silniční tahy, tak na D5 na 104. kilometru ve směru na Plzeň vidím havarovaná vozidla, nákladák s osobákem jsou tam v sobě, takže tu už máme dopravní nehodu, která na sebe tedy nenechala dlouho čekat a právě se to odstraňuje. Vidím ale také nehodu na jižní spojce, někde v oblasti Barandovského mostu u Modřanské, u odbočky na Modřanskou. Tam jsou dva jízdní pruhy uzavřeny. Srazil se tam pravděpodobně kamion s nějakým autem, takže tam počítejte s problémy. Je to vlastně ve směru na Prahu 5, tedy na Smíchov, tak tam někde při napojování vlastně nebo rozdělování k Modřanské, tak tam by to někde v těch místech mělo být. To je tedy jižní spojka, která ještě hlásí také určitý problém na druhé straně, respektive na Štěrboholské spojce, kde jsou stavební práce, je tam zužená vozovka ve směru jízdy z centra, je provoz veden dvěma pomocnými pruhy podél pilíře nově vybudovaného mostu, takže tam počítejte také asi s nějakým zdržením. Platí to obou směrně i na druhou stranu, když pojedete, takže někde v té oblasti Nové Štěrboholy směr Běchovice a i v obráceném směru počítejte s tím, že tam bude doprava housnout. Jinak ale vypadá jižní spojka momentálně celkem klidně. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
5: Na železnici dějou se věci.
6: No jo, a co teprve na silnicích?
7: Pro štěstí pod kovou na klice stovku jezdil přes vesnice zlatáčky právě jenom smykem, prej to znám.
6: A poslední dobou to není lepší ani na vodě.
8: Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou.
9: Kde jsou ty časy, kdy mohl člověk jen tak zbalit bák?

0: to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Tak přátelé, úplně na sklonku dopoledne připomínám, že jižní Čechy ožili mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov a ten trvá až do 8. srpna. Program čítá více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i na dalších výjimečných místech jižních Čech. No a jedním z nejočekávanějších večerů letošního programu je Kingdom Come Deliverance 2. Hudba Jana Valty z celosvětově úspěšné české videohry zazní v symfonickém provedení za doprovodu velkoprošních projekcí. No a festival, tak jako jeden z prvních v České republice, uvádí projekt, který propojuje špičkovou orchestrální interpretaci s fenoménem současné herní kultury. Takže asi to bude lákadlo zejména pro mladé, ale nejde jen o koncept pro hráče, jde o hudbu, která obstojí sama o sobě. Takže na čísle 210, 323, 333 budu mít dvě vstupenky pro někoho z vás právě na tento očekávaný hudební večer, který se uskuteční ovšem už tuto sobotu prvního, takže je to za pár prakticky. A já už vám teď přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, Milane, tady Honza.
0: Honzo, zdravíčko, odkud voláte?
1: Volám v podstatě z jižních Čech.
0: Jo, dobře, jo. No tak do Krumlova prostě je to v dojezdové vzdálenosti.
1: Jo, určitě.
0: Tak
1: to
0: fajn.
1: Problém.
0: Takže teď je možná problém, ale soutěžní otázka, záleží, jak moc dobře jste poslouchal, protože já jsem o tom před chviličkou mluvil a ptám se, kolik koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově obsahuje program letošního mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově? A dám tři možnosti, protože není to jasné číslo. Je to více než 40, více než 80 anebo více než 100 doprovodných akcí?
1: No, myslím, že více než to by bylo hezký, ale pokud jsem dobře poslouchal, tak by to mělo být více než 40.
0: Přesně tak, je to tak. Je to více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech a pro vás to, Honzo, znamená, že budete u toho a to už tuto sobotu ve 20.30 v Pivovarské zahradě, což je samozřejmě pozvánka i pro ostatní, kteří sice nevyhráli, ale mohou tam vyrazit. Vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu více, ano?
1: Určitě.
0: Tak jo, gratulace. No a přátelé, pokud byste vy chtěli vyrazit do Krumlova na mezinárodní hudební festival, tak ještě máte možnost určitě, protože trvá až do 8. srpna. Teď už před námi další muzika v Country Rádiu, Věra Martinová.

0: No, tohle byla hezká vzpomínka. Petr Kafka, Synchronicita, hra myšlenek, jeden z talentů country rádia. Už je to dávno, ale pořád písnička fajnová, skvělá. Takže Petr Kafka byl ale také posledním interpretem dnešního dopoledne. Před námi předpověď počasí, další zprávy country rádia a pak soutěž. Ano, polední menu totiž přinese i dnes soutěž o vouchery na oslavu 35. narozenin. Kdo ještě nemá a chtěl by, měl by poslouchat a zkusit svoje štěstí.
1: Country počasí.
2: Během dnešního dne očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, místy mírný směrem od jihovýchodu.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
7: S Bohem lásko nech mě jít.
1: Vzpomínky.
8: My partu měli

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo při používání přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Sinice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET-láhve. Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET-láhev, nabrat do ní vodu a nechat ji stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu sinic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jde spíše o řasy. O pražské dopravě a jedné zrušené lince teď Honza Navrátil.
2: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
1: Na Brněnsku se budou opravovat silnice.
3: Hned na čtyřech místech Brněnska začnou ještě letos opravy rozbitých silnic. Jedná se o okresní tahy druhých a třetích tříd. Radní Jihomoravského kraje odsouhlasili zahájení výběru firem, které rekonstrukce provedou. Oprav se dočká například jedna ze dvou hlavních spojnic mezi obcí Oslavany a Ivančicemi, konkrétně silnice mezi Letkovskou ulicí a křižovatkou Novoveské. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď jeden hokejový přestup. Na roční hostování přichází do Litvínova 24-letý hokejový útočník Tomáš Urban, který uplynulou sezonu strávil v Pardubicích. Odchovanec Kladna už dres Vervy v minulosti krátce oblékal. V ročníku 2023 a 2024 za ní odehrál 17 zápasů a dal jeden gól. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: 10 minut po 12. vás zdraví všechny, Milan Šmit, dospívala Jitka Vrbová. Také paní Jitka Vrbová a Standa Chmelík, její spolupracovník, patří k těm, kteří za těch 35 let Country rádia se přidali k přátelům Country rádia a zaznamenali tady a nechali tady velikou stopu. Snad tam na těch oslavách budou také s námi a budou nás pozorovat. My na ně rozhodně budeme myslet a vy můžete na ně myslet společně s námi, protože právě teď je příležitost získat další dva vouchery na tuto skvělou akci, která se uskuteční 15. srpna, tedy přesně v den, kdy vzniklo Country Radio, celkem logicky, a oslavy 35. budou, řekněme, velmi příjemné, aspoň my se o to budeme snažit, aby byly příjemné pro každého příchozího. Rozhodně tedy to všechno začne už na nádraží v Bráníku, kde kapela Šlapeto bude hrát svoji staropražskou muziku a vy si ji můžete poslouchat a přitom pomalu nasedat do vlaku, speciálního vlaku Country Radia, který v 8 hodin a 57 minut vyrazí směr Kamenný přívoz a nebo Petrov u Prahy, jak chcete, zkrátka pojede do Pikovic. U Kamenného přívozu budou vystupovat ti, kteří chtějí po Sázavskou stezku se vrátit do Pikovaru, ti, kteří nechtějí, tak vystoupí už Petrovi u Prahy a budou si užívat tedy program, který jsme připravili, který začíná v 10 hodin tím, že Šlapeto se z nádraží v Bráňku přesune právě do Pikovaru a tam bude hrát a my tam budeme mít živé vysílání a ti, co přijdou ve 13 hodin, tak pak se můžou těšit už na Míru Palečka, Nové struny, Krájení dortu, to přijde v 15.15, dáme si i hymnu Country rádia, no a pak už potom Honza Vančura a část muzikantů z rádia, třeba Kuba, Jirka a Petr a Denisa ho doprovodí. Dále Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav ještě s někým. Kapela St. Johnny, ve které účinkuji já, tak tu jsem tam pozval, nebo tu jsme tam pozvali hlavně proto, abychom tam dali taky něco, přičem si můžete zařádit trošičku a zatancovat, protože my budeme hrát právě něco malinko od podlahy, nesnad nějaký extra kravál, ale tak, abyste se rozhýbali. No a uvidíte tam svoje oblíbené moderátory a spolupracovníky Country rádia, tak jestli je to to, co byste chtěli 15. srpna dělat, tak teď máte možnost si poslechnout Pavla Dobeše, Grošáky a Šárku Reskovou ze skupinou Nevijou a zkusit najít to společné téma těchto třech písní, které bude totožné s představou našeho hudebního dramaturga a v takovém případě dva vouchery a dvě trička budou vaše.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, ještě dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě viděj lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No tak po těchto písních nemohu říct nic jiného, než vytočte náš telefon s číslem 210 323 333 a zkuste svoje štěstí, zda získáte dva vouchery a dvě trička. Obojí je určeno k oslavám 35. Country rádia. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country rádio. Halo, halo.
2: Tady Jarda, dobrý den.
1: Dobrý den, Jardo, zdravím vás, odkud nám voláte?
2: Já vám volám z Veselý nad Lužnicí.
1: Z Veselý nad Lužnicí, takže jeho Čech. A jak dlouho posloucháte Country rádio? Dlouho nebo krátce? Nebo?
2: Takový dobrých 15-20 let, no.
1: Jo,
2: tak... Jestli to je trvalé, tak jasně, to počítám, ale...
1: Jasně,
2: ale hodně,
1: no. No tak jasně, to je zdravý, tak střízlivě. No tak teď mi řekněte, Jardo, tedy, co jste tam objevil v těch třech písních a znova upozorně, jako každý den, může tam být těch témat více, ale já uznám pouze to jedno jediné, které mi tady jaksi předepsal můj hudební dramaturg. Tak povídejte.
2: Já si myslím, že to je telefon.
1: Ale myslíte velmi správně. Tentokrát to bylo více než zjevné, je to opravdu telefon a vám právě telefon přinesl možnost vyrazit společně s námi na oslavy Country rádia. Víte už, s kým pojedete? Protože máte dva lístky a dvě trika.
2: Asi s manželkou.
1: Asi s manželkou. A teď mi ještě řekněte, jestli pak s námi půjdete ten pochod. 9 kilometrů. Co říkáte?
2: Chtěl byste.
1: No tak výborně, tak nás bude tam více aspoň, kteří se projdou a tak nějak se tam seznámíme a jak říkám s oblibou, vytvoříme si trošku žízeň do toho pivováru. Tak jo, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu více, ano?
2: Ano, děkuju.
1: Takže další soutěže za námi, přátelé, teď je před námi tedy polední menu, no a já musím říci, že sice se soutěž pomalu, ale jistě chýlí ke konci, myslím tím tedy soutěž o vouchery a trika Country rádia, ale přeci jen ještě máme do konce týdne nějaký čas, respektive vy máte nějaký čas tyhle vouchery získat právě v soutěži, protože jiná cesta už vzhledem k tomu, že je vyprodáno, tedy bohužel není.
0: Polední menu na Country rádiu.

paměti. A všechno došlo mi to hned v zápětí.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Jo, parádní píseň Whisky, to je moje gusto, máme 12 hodin 41 minutu, jestli je dobrým gustem whisky i pro Martičku, která poslouchá, pak je to v pořádku, protože právě Marta má dnes 29. července svůj svátek, takže pro všechny Marty tady mám písničku, hodila by se Marta určitě, ale nemám, ale mám písničku Příteli, Kateřina Marie Tichá jí bude zpívat, snad vám udělá radost, takže všechny Marty, které momentálně mají naladěné country rádio, by měly vědět, že na ně myslíme a posíláme hudební dárek, všechno nejlepší.

0: No, Michal Cermán a Gentlemani a jejich slavná Margaret právě doznívá v rámci poledního menu. Jinak, jestli máte rádi americkou muziku, dnes je správný den naladit rádio po 19. hodině, protože Miloš Keller má připravený další Country Time. I tam bude podobná muzika, i když možná právě od amerických, nebo určitě od amerických kapel. Tak a teď je tady konec poledního menu a chci popřát dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, no a pozvat vás rovnou zase na tu další hodinu, kterou tedy zahájíme předpovědi počasí, nebo tím vlastně uzavřeme polední menu, ale zahájíme dalšími zprávami Country Rádia a potom Robertem Křesťanem ještě spoutníky, kteří nás budou vyzývat, abychom se šli napít, proč ne, a dáme si i dalšího talenta Tonyho Jocha a jeho soutěžní písničku Racek. To už je ovšem velmi dávná minulost, mezitím se Tonda Joch stal vyhledávanou hvězdou na festivalech napříč republikou, takže jestli chodíte na festivaly, tak jeho muziku musíte znát. A já si ji s chutí poslechnu, tak pojďme na to.
1: Country počasí.
2: O zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Do Česka se vrací tropické teploty, které budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu před zátěží teplem. Ta znamená, že počasí, co se týká nejen teploty, ale také vlhkosti nebo větru, bude nebezpečné pro lidské zdraví. Platí také výstraha před vznikem a šířením požáru. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Na Karlovo náměstí a další místa v Praze nahlédneme s Honzou Navrátilem.
2: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: Nejen lesy aktuálně trápí sucho. Blíže k tomuto problému Luděk Savana Urbánek.
3: Sucho v lesích na Blanensku je letos patrné na první pohled. Stromům žloutnou listy, například břízy a lípy už se zhazují, některým lípám letos uschlí květy. Osluněným bukům na okrajích lesů praská kůra a nové výsadby usychají, řekl ČTK ředitel školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška. Lesy se rozkládají mezi Brnem a Blanskem a patří Mendelově univerzitě v Brně. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Italská fotbalová reprezentace má nového trenéra. O koho jde, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Třikrát za sebou chyběla Itálie na mistrovství světa. To má změnit Roberto Mancini. Ten se na lavičku Itálie vrací po třech letech. Squadra Azzurra oznámila jméno nového kouče ve stejný den jako Francie. Tu podle očekávání povede Zinedine Zidane.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: Naprosto skvělý folk Tony Joch a Radek. Tony Joch a jeho přátelé, ozdoba mnoha festivalů i parníku country rádia, skvělé texty, skvělá muzika. Mám rád jeho muziku, ovšem nemyslím jenom na folk, myslím i na příznivce jiných žánrů. Určitě nás čeká nějaká country písnička v té následující hodině a nebude chybět ani bluegrass, jinak když jsme u bluegrassu, tak jenom upozorňuji, že jsem si připravil na 9. srpna, tedy ne na tuto neděli, ale na tu příští jako album týdne, skvělé album, které se jmenuje Eastern Grass. A je to vlastně album, které nahráli Radim Zenkl a Ondra Kozák, takže věřím tomu, že příznivci bluegrassu jsou nadšení a určitě 9. srpna ve 23 hodin budou poslouchat album týdne. Stejně tak mohou mít radost z toho, že teď přináším relativní novinku od skupiny COP Tajný přání. No a umíte si představit třeba kombinaci bluegrassu a hiphopu nebo rapu? Neumíte? No, tak si ji představte, anebo se rovnou dojděte podívat na skvělou americkou kapelu, která právě v tomto žánru boduje a která přijede do Prahy na velmi komorní koncert. Takový komorní koncert není pro ně zcela charakteristický, oni hrajou na mnohem větších scénách, ale shodou okolností se objeví v Holešovicích. Více o tom v kukátku Country Rádia. No a když jsem hovořil tedy o COPu a o relativní novince, tak Tajný přání ze stejnojmenného, zcela nového alba této skvělé plzeňské party.
2: Sedívám tak s kytarou, je nad ránem a každý šel už spát.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu, třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně.
2: Je tomu tak.
1: A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mhm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass a oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně a ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Jirek Mayer na banjo, jsou to všechno špičky. A k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule. No. A byli na Colors 2-3 roky zpátky, myslím. A teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stáhnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělat zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli ano. Mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Ještě jednou prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase nějaké dopravní informace, mám pro vás něco z MHD tady v Praze, je to zpráva, kterou už jste asi slyšeli, ale ona bude ještě nějakou dobu trvat, protože až do pondělí 10. srpna z důvodu opravy tramvajové trati došlo k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Újezd Lazarská, to je velmi frekventované místo, takže sledujte pokyny dopravce kudy kam. Já teď koukám pro vás na dálnice a na nějaké silniční tahy, musím říci, že stále ještě platí ten problém, který jsme měli na Barandovském mostě, a sice od Prahy 4 směrem na Prahu 5, tedy na Smíchov, pokud jedete, je tam havarovaný kamion a jsou uzavřené dva jízdní pruhy, což může při hustější dopravě znamenat, že se tam pěkně dlouho postojíte, což tady asi bude i pravda. Jinak postojíte si i na D1, a to konkrétně ve směru na Prahu mezi 177. a 161. kilometrem, tam se tvoří kolona vozidel. Na druhou stranu je kolona od 180. do 196. kilometru ve směru na Ostravu a pak tam taky trošku zdržuje na 140. kilometru ve směru na Brno nějaké porouchané vozidlo. I tady počítejte se zdržením. Na D5 se také budete stát, jednak porouchané vozidlo je na 12,5. kilometru ve směru na Prahu, takže tam se zdržíte. I v obráceném směru na 0,5. kilometru ve směru na Plzeň na D5 je osobní auto s defektem v odstavném pruhu, tam objíždíte také opatrně. A pozor i na kolonu mezi 5. a 0. kilometrem ve směru na Prahu, která už je víceméně tradiční v těchto místech, takže asi nepřekvapí, ale zdrží. Počítejte s tím. Na D8 buďte také opatrní, a to konkrétně mezi 5. až 2,5. kilometrem ve směru na Prahu. I tady je asi tak 7-kilometrová kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já nesmíte. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio.
6: Tereza.
0: Znáte je.
6: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
7: Řeky lásky proud kolem nás prodál.
0: Každý tón, každé slovo.
8: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
9: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
9: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Máme 13 hodin 49 minut a ještě v této hodině stihneme zase soutěž o parádní cenu, protože jak jste si jistě všimli, soutěžíme o nádherné vstupenky na velkou událost, a sice na letní Shakespeareovské slavnosti letošní, a soutěžíme konkrétně o vstupenky na parádní komedii Marná lásky snaha. V komedii Marná lásky snaha vidíme a slyšíme mladého Shakespeara v nejlepší formě. Jedná se nejen o strhující vyprávění o lásce, pravdě či lži, ale také o jedinečnou hru se slovy, s jejich smyslem a dvojakostí. Shakespeare ve své komedii mravů chrlí enormní množství zvonivých veršů a slovních myšlenkových říček a překvapivých metafor. Takže kdo si potrpí na Shakespeareovo umění, tak ten by jistě neměl chybět. Můžete navštívit, samozřejmě i bez toho, že byste tedy vyhráli tyhle ty lístky, tak můžete tento kus navštívit, a to konkrétně 25. srpna právě na Malostranském náměstí tady v Praze. Jinak pokud se podíváte na stránky Shakespeareovských slavností, tak uvidíte, kde všude se co hraje, a skutečně je tam hodně na výběr. No ale teď mám tedy dvě vstupenky na 25. tady do Prahy na Malostranské náměstí, konkrétně do areálu HAMU v Praze, a vy můžete volat na číslo 210 323 333 odpovědět na moji soutěžní otázku, a pokud odpovíte správně, tak ty dvě vstupenky budou patřit vám. Někdo už i volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, Karel Douba. Zdravím
0: dobrý
1: vás.
0: Den, Karle, já vás taky zdravím a mám pro vás soutěžní otázku, která tak nějak navazuje na tu série otázek, kterou jsem si připravil. Opět řeknu vám tři kusy a vy byste měl říct, který není od Shakespeara, jo? Takže poslouchejte. Je to za A Sen noci svatojánské, za B Kupec benátský, za C Don Juan aneb Kamenná hostina. Tak co myslíte, co z těchto děl? Ten poslední říkáte, no jasně, já vám musím zatleskat, protože skutečně Don Juan aneb Kamenná hostina je jedno z Moliérových vrcholných děl, takže opět Moliér, v podstatě jde o tragikomedii o pěti dějstvích, která byla dlouho zakázána, velmi dlouho zakázána, protože svérázným způsobem tak nějak útočil na tehdejší poměry, na pokrytectví a tak dále. Ale to už je jiná písnička, to už je jiný kus, vy vyrazíte na kus, který jsme popisovali, a sice Marná lásky snaha, což je ze Shakespeareova pera, a vy budete u toho. Já vám gratuluji, vydržte chviličku na telefonu a řeknu vám více. Není vůbec zač. Tak my máme před sebou další muziku, ale pro vás, kteří milujete kulturu, pro vás, kteří rádi chodíte na letní Shakespeareovské slavnosti, znovu připomínám, koukněte na jejich stránky a uvidíte, že tam opět je bohatý výběr.

0: Posloucháte Country Radio, další hodina je za námi, před námi 14. a nějaké ty pozvánky. Já si ještě vracím k jedné písničce, která zazněla před chvílí, a sice jmenovala se Černá a bílá, zpíval Tomáš Průša a Jana Zenahlíková. My tuhle tu písničku hrajeme pořád na našich koncertech, ale už to není smíšený duet, ale máme to jako pánský duet, kdy Tomáš Průša zpívá společně s klávesistou Ondrou Křížem, a zazní určitě i na koncertu, který se blíží. 11. srpna hrajeme v Jistebnici na kouzelném místě, které se jmenuje Vildův mlýn, a tam jezdíme každý rok moc rádi. Je tam skvělá atmosféra a krásní lidé, tak kdybyste chtěli 11. srpna, můžete na tenhle ten koncert vyrazit. Na jaké další akce se můžete vypravit, nám prozradí za chviličku Tereska v kulturních tipech. No a taky pro vás mám pozvánku na zítřejší ráno od Kačky a Ládi.
1: Krásný den, přátelé, zdravím tě, Milane. Zítra si budeme povídat o narozeninách, a nejenom o těch, které bude slavit Jean Reno a Arnold Schwarzenegger. Natřetře přijdou i narozeniny vaše. Ano, tvoje, Jardy, Zdeňky, Tomáše i Vendulky, už zítra od 6. A taky budeme dál soutěžit o lístky na oslavu 35. narozenin Country Rádia. Zaspíváme si o deštník a budeme podle 5 indicí hádat známou osobnost. Držíme palce už teď a těšíme se moc. Kačka i Vláďa.
2: Country počasí.
3: O zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Až do pátku 31. července trvá pohádkový chlum u Třeboně. Je to už 25. ročník velkého setkání vodníků, kde vás čeká celodenní program pro rodiny s dětmi. Mimo jiné například hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela Rybníkáři, dílny pro děti a koně. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos tam vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tady byste rozhodně neměli chybět. A Texmeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: A milovat budem.
1: Asi nemusím představovat kapelu, která právě dospívala. Milé děti, zpívala kapela Epidemie, tak představil jsem jí přeci jen, ale jenom pro formu, abych to měl kompletní. Že Epidemii můžete vídat a slýchat na našich festivalech je úplně jasné, protože je to kapela, která je momentálně hodně v laufu a doufám, že vám dělá radost. Jinak ale je před námi třeba taky Jarda Samson Leng, na kterého se těším už za pár dnů v podstatě na parníku Country Rádia, a dáme si i Hobousáky, Tunel jménem Čas, když jsme u cestou časem, Tunel jménem Čas, tak se vrátíme do historie v Týnci. Pozvánka v Kukátku Country Rádia je na takový den, který bude plný historie. No a co dalšího? Tulácká stezka samozřejmě také v této hodině nemůže chybět kolem 40. minuty. No a z muziky potom pro všechny milovníky country si dáme Texmeny, pro milovníky tramské muziky si dáme Jitku Vrbovou, budeme tady mít něco i pro folkaře Michal Horák a Sandra Nováková, i když Hustej Joe je spíše taková country pecka, řekl bych, ale i Beatlesák Ringo Starr přispěchá taky, aby zaspíval Long Long Road, tedy píseň, která často zní u nás Country Radio a je také skvělá. Tak to je pohled na hodinu mezi 14. a 15. Pojďme ji společně prožít. Dobrý den.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Snad si hezky užíváte letní prázdniny. Já pro vás mám teď pozvánku na krásné místo do Týnce nad Sázavou. Vlastně nás pozve Martina Hrušková na pěknou akci.
2: Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou na krásnou a největší akci u nás v areálu Týneckého hradu, a to je Týnecký střep, který plánujeme a bude realizován 1.8., což je sobota, o 13 hodin. Můžete se těšit na středověkou hudbu, šerm, různé stánky, ukázky řemesel, občerstvení a tak dále. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. vám připomínám polodenní výluky Strakonice, Čejetice, Křížanov, Velké, Meziříčí. Tam budete přesedat až do 16. hodiny na autobusy. Teď se pojďme podívat na to, kde to stojí na dálnicích. Tak například na D2 mezi 13. a 0. kilometrem ve směru na Brno se tvoří kolona, počítejte s tím. Na D5 podobná situace, kolona mezi 5. a 0. kilometrem ve směru na Prahu. A také na D1 jsou kolony, a to jedna ve směru na Prahu a druhá ve směru na Ostravu. Takže ve směru na Ostravu počítejte od 179. do 196. kilometru s kolonou. No a v tom obráceném směru v podobných místech také počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
7: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaní, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

vlastně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

čili ve Zlínském kraji. Vodní nádrž Karolinka se nachází v jižní části města Karolinka. Vodní dílo na toku Stanovnice v zalesněném kopcovitém terénu na rozhraní Vsetínských vrchů a Javorníků bylo uvedeno do provozu v roce 1985. Nádrž byla postavena kvůli zásobování pitnou vodou obyvatel Vsetínska a Vlárska. Rovněž také pro zajištění rovnoměrného průtoku v různých obdobích roku na říčce Stanovnice. Především ale slouží jako zdroj velmi kvalitní pitné vody. Dále je tam také vyráběna elektrická energie v malé vodní elektrárně. Přehradní hráz má v koruně délku přes 391 metrů. Ve stejném místě je široká metrů 5. Výška hráze ode dna nádrže je přes 35 metrů. Plocha přehrady je necelých 51 hektarů. Průzračně čistá voda láká především v horkém létě ke koupání, užívání si vodních sportů a k rybaření. To ale s ohledem na účel přehrady je zakázáno, stejně tak jako vstup na hráz. Nicméně dostatečnou náhražkou jsou procházky ve stínu lesů, které se zrcadlí na vodní hladině. Výstavbou vodní nádrže se vytvořily příznivé životní podmínky pro velké množství rostlin a živočichů vázaných právě na vodní prostředí. Budete-li mít štěstí, tak tam spatříte některé z druhů vodních ptáků, například kachnu nebo orlovce říčního. U břehů uvidíte raka, pravděpodobně křížence raka říčního a raka bahenního, který tam byl v 80. letech minulého století vysazen. V blízké obci Velké Karlovice určitě pak nezapomeňte navštívit Karlovské muzeum dokumentující život lidí na Valašsku a dřevěný kostel Panny Marie Sněžné. Více informací o vodní nádrži Karolinka hledejte například na webu astrocesty.eu. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: No, je tady 15. hodina, to znamená, já se s vámi rozloučím a popřeji hezké středeční odpoledne, jdu si taky užít trošku sluníčka, vyrazím někam na procházku, prostě z tohoto dne si trochu uloupnout sám pro sebe. Všechno ostatní pro vás po 15. hodině připravil Miloš Keller, který s vámi bude až do pozdních hodin, protože dnes je i country time, takže skvělý pořad o americké country, stará hitparáda, nová hitparáda, nějaké ty zajímavosti, to všechno je na programu. Máte se na co těšit, ale to vám Miloš prozradí sám. Já se těším zase zítra v 10 hodin dopoledne, jinak zítra ve čtvrtek budu mít milé hosty, aspoň pro mě jsou velmi milí tedy, budou to pánové z Budyně nad Ohří a kdo chodí na festival v Budyně nad Ohří na budyňského poutníka, tak ví, že je to tam naprosto skvělé. Jestli jste tam nikdy nebyli, poslouchejte zítra dopolední kávu mezi 11. a 12. hodinou a dovíte se, o co vlastně jde a musím říci, že pokud se k nám přidáte, nebudete litovat, protože je to opravdu skvělý festival. Kromě toho i skvěle obsazený hudebně, krásné místo, milí lidé, není co řešit. Tak hezký zbytek dnešního dne a zítra naslyšenou. Teď je tady předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Pak už Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: O zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
5: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude s něj kostí hromada.
6: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků Scottu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u našich mazlíčků. Pandemie obezity se netýká jen lidí. Přibývá také psů s nadváhou. Podle odhadů je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsků. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Teď jedna rada, pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou. Při cestě si dejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanu, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Vrátíme se zpátky domů. Tip na výlet má pro nás Honza Navrátil.
2: Den otevřené stavby na Kolínském nádraží připravilo pro zájemce město Kolína Správa železnic. Lidé budou moci nahlédnout do útrop nového tunelu. Pozornost bude zaměřená také na nově vybudovaný kolektor. Akce proběhne v pátek 11. září. Nutná je předchozí registrace. Kolínská stanice aktuálně prochází rekonstrukcí, jejíž součástí je výstavba právě dalšího podchodu. Honza Navrátil, Kolín.
1: Vypadá to, že v Moravských Budějovicích se bude opravovat koupaliště.
3: Moravské Budějovice vyhlásili architektonickou soutěž na kompletní modernizaci letního koupaliště. Nová podoba areálu by měla stát přibližně 180 milionů korun. Návrhy mohou architekti odevzdávat do poloviny října. Odborníci by měli navrhnout podobu bazénů, technického zázemí koupaliště, jeho sportovních a odpočinkových zón, zeleně, ale i parkování. Luděk Savana, Urbánek, Moravské Budějovice.
0: Sport.
1: Konec zpráv ještě bojové sporty. Přestože se v kleci minimálně rok neobjeví, irský bojovník Conor McGregor stále spřádá plány na svůj Last Dance v organizaci UFC, se kterou má nadále platnou smlouvu. Nedávné zranění kolene, které utrpěl po souboji s Američanem Maxem Holloweyem, ale představuje další citelnou ránu pro jeho kariéru. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je pokračování odpoledního vysílání Country Rádia. Tuhle hodinku zahájili Pacific a také Kamil společně s Romanem Horkým, Petrem Kocmanem, Tomášem Linkou a Alanem Mikuškem, co interpretu se vejde do jedné čtyřminutové písničky. Víte, Zlato se jmenovala. Dva ITokam, Pavel Bobek, Rangers, Vajnona, Vlasta Redl nebo Valdemar Matuška budou zpívat dál. V první polovině hodinky Kukátko, ještě jednou pozvánka na aktuální událost, která probíhá. V druhé polovině hodiny potom opět budeme soutěžit o dvojici voucherů a triček souvisejících s naší oslavou 35 let existence Country Rádia. A mezi tím doprava. Dobré odpoledne a dobrý, pokud možno osvěžující poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku se podíváme na pohádkový chlum, co to je a jak to probíhá a jak si ho představit. To nám prozradí pan Jiří Krška, kterého vítám ve vysílání Country Rádia. Dobrý den.
2: Já vám přeju krásný dobrý den.
1: Tak co to ten pohádkový chlum je? Představte ho, pozvěte na něj naše posluchače.
2: Je to velký pohádkový festival, který je zaměřen na rodiny s dětmi. Ten druhý název festivalu je Vodnický splav, takže k tomu je to velké setkání vodníků. A jak už to napovídá, tak všechno pořádají vodníci. Mm-hmm. Máme tam pohádky, pohádkové lesy, máme tam koncerty a ty pohádky vždycky začínají v 10 hodin dopoledne. Máme tam krásnou scénu na ostrově rybníka Hejtman. Odpoledne jsou vždy buď pohádkové lesy, anebo koncertíky. A je tam taky taková soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A tam děti mají možnost si zaspívat písničku, kterou si vyberou za doprovodu pravé vodnické kapely Rybníkáři. Jak jsem říkal, máme tam pohádkové lesy, ale máme tam ne denní pohádkový les, ale máme tam i noční takový tajemný pohádkový les, který vychází z náměstí v Chlumu Třeboně a jde takovou tajemnou stezkou podél hřbitova.
1: Mm-hmm. Tak už víme, že je to u rybníka Hejtman, ale ještě teď to nejdůležitější. Kde je rybník Hejtman a kdy se to koná? Od kdy do kdy?
2: Rybník Hejtman najdete na Třeboňsku, tedy přímo v Chlumu u Třeboně. A festival začíná 27. července v 18 hodin pohádkou, vodnickou pohádkou na náměstí v Chlumu Třeboně a pokračuje celý týden až do pátku, kde bude páteční odpoledne na kempu Jih na břehu rybníka Hejtman, kde proběhne samozřejmě také finále té zpívající žáby. Objeví se tam náš vodnický král Pepa Vošplouch první a zakončíme lampionovým průvodem. Veškeré informace najdete na stránkách www.vodnici.eu.
1: Za tuhle informaci děkuji panu Jiřímu Krškovi, protože vím, že je to vlastně polojubilejní 25. ročník, tak vám přeji hezké počasí a hodně návštěvníků a aby to všechno vyšlo.
2: Já moc děkuju a budeme se těšit na vás v Chlumu Třeboně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Velké problémy máme v Praze na jižní spojce, respektive i na spojce Štěrboholské od Černého mostu k Barandovskému mostu. První nehoda je za Lanovým mostem. Kolona začíná už u odbočky na Běchovice. Pak se to trošku rozjede, ale potom od magistrály začíná další kolona kvůli další nehodě na Barandovském mostu. Ve směru od jižní spojky a od magistrály si postojíte zhruba hodinu. I objízdné trasy, třeba Vídeňská nebo Modřanská, jsou plné. Zkuste se jižní spojce vyhnout. Brno, dojezd po D1 od Prahy, kolona od 182. kilometru, po D2 dojezd do Brna, kola od 11. kilometru. A ještě 34. Humpolec, Pelhřimov, okolí Vystrkova jsou hned dvě opravy komunikace, dvakrát se tam jezdí kyvadlově na semafory, zdržíte se zhruba půl hodiny, další doprava za hodinu.
2: Radio.
0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country rádio.
3: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj. V hostinci u Miluny, v Hošticích u Volině. Tak jedem!
4: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
0: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
5: a tak dál nosíš po kapsách.
0: Jako by to bylo včera.
6: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízem.
0: S námi si vzpomenete. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Na 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Vouchery na oslavu 35 let Country rádia, která bude probíhat zejména v Pikovicích, v Pikovaru, jsou už vyprodány, ale prodlužujeme soutěž o vouchery ještě na tento týden. Takže i tento týden celkem 4x denně můžete vyhrát dvojici voucherů a také dvě trička a zúčastnit se naší oslavy. Proběhne tak, že zhruba v 8 hodin a 57 minut odjíždí z Braníka vlak po Sázavský Pacifik a můžete z něj vystoupit buď to v Petrově u Prahy, což je kousíček od Pikovic, anebo dojet až do Kamenného přívozu a jít s našimi kolegy a kolegyněmi a spolupracovníky po Sázavskou stezkou až do Pikovic. V Pikovicích, v Pikovaru bude spousta zábavy a spousta muziky, kterou obstarají právě kolegové z Country rádia a spolupracující kolegové. Tak to je způsob oslavy Country rádia, 35 let existence. No a abyste vouchery nedostali jen tak zadarmo, tak tu máme pochopitelně soutěžní otázku. Znovu ještě poznamenám, že vouchery už koupit nelze a na místě je nebude možno koupit také. No a je tu dnešní soutěžní otázka. Víme, že pojedeme do Pikovic po Sázavským Pacifikem. Po Sázavský Pacifik se dělí ovšem na dvě části, na horní a na dolní. Po které části pojedeme my? Po horní anebo po dolní části po Sázavského Pacifiku? A je tu telefon a volejte.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Až mě andělé zavolají k sobě,

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarda.
0: Jardo, já vás zdravím, tak jaká je správná odpověď?
1: Já bych řekl, že je to dolní část.
0: Dolní část, je to úplně přesné, protože je to podle řeky. Horní tok řeky je spíš ten, kde to tak jako pramí, je ta řeka malá. Dolní tok řeky je potom ta velká část. Pacifik se jmenuje přesně podle té Sázavy. Horní Pacifik, Dolní Pacifik. Horní je z Čerčan do Světlé nad Sázavou, ten dolní je z Čerčan do Prahy. Já vám gratuluji. Pojedete po části tohoto Pacifiku, máte dva vouchery a také dvě trička. O velikosti triček se domluvíme mimo vysílání, ano?
1: Ano.
0: Tak mi vydržte na telefonickém spojení, vážení milí posluchači. Budeme soutěžit ještě večer s Petrem Kocmanem a ještě i zítra a v pátek čtyřikrát za den. Tak to třeba vyjde. Country Radio.

0: Skupina Alabama nahrávka s názvem Bon Country a předtím skupina Mitři a Vy a jejich novinka Dolomity uzavřeli další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia, co se týče muziky. Co se týče mluveného slova, ne, protože to má na starosti Tomáš Adamec a prozradí, jaké bude počasí. Po 16. hodině má potom nachystáno zpravodajství. A co se týče muziky, po 16. hodině se tu objeví Fešáci a nebo Robert Křesťan s Druhou trávou. Teď se tu objevil Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: O zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem Alba je Country Radio.
5: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
6: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
7: Do fousu píchnu redko,
6: já svoji dýmku pravěkou.
5: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
8: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
5: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Buďte opatrní, protože Českem se šíří velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře. Snaží se tak získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel, údajně i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požárem zasažených míst ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. S požáry se potýká také Španělsko. Teď se vrátíme zpátky domů. Sportovci v Kolíně budou mít nové hřiště.
2: Fotbalový klub SK Sparta Kolín se už co nevidět dočká nového moderního hřiště s umělou trávou, které bude sloužit fotbalistům a dalším sportovcům. Nová umělka vzniká na místě původního travnatého hřiště v areálu bývalé Tatry. Práce tu probíhají od dubna, podle harmonogramu by mělo být hotovo na přelomu srpna a září. Fotbalisti tak stihnou alespoň část nadcházející sezóny. Honza Navrátil, Kolín.
1: V Tišnově se opravuje nemocnice. Podrobnosti přináší kolega Savana.
3: Krajská nemocnice v Tišnově modernizuje Kudhanův pavilon za více než 32 milionů korun. Budovu z konce 19. století čeká zásadní proměna. Pacienti získají vlastní koupelny a toalety přímo na pokojích. Přibude i nová rehabilitační tělocvična. Tímto ale zdaleka nekončí. Každý pokoj bude nově vybaven také zdvihacím systémem pro polohování pacientů. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Na závodech v Mostě se o víkendu představí dcera šampiona Formule 1. O koho jde, to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Häkkinena. Ella Häkkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia zahájili fešáci s konstatováním komedianti nestárnou a Robert Křesťan se žádostí zůstaň. Tak tady zůstaneme u muziky. Ed Bruce, Vaby Rivola, Jaromír Majer, Míša Lajch, Kenny Rogers nebo Honza Vyčítal budou hrát a zpívat. Podíváme se na jeden stavební úspěch v Bohumíně Kukátkem a Doprava v půl. Tohle všechno na nás čeká. I touto hodinkou vás provází Miloš Kalér.

vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

0: rokem Country Rádia.
1: Nejenom cyklostezky, ale také pěší stezky se staví. A Bohumín právě dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Co to pro místní obyvatele znamená, nám poví paní magistrána Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Čtvrt kilometru dlouhá stezka pro pěší vede po pravé straně výpadovky na Karvinou ve směru na Dolní Lutyni a spojuje Polní a Úvozní ulici ve Skřečoni. Stavbou jsme vyřešili dlouholetý problém, který trápil obyvatele místních rodinných domků. Ti museli při každé cestě z domova chodit po krajnici a míjet proud aut na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu, ať už mířili na autobus, do školy, do města nebo jen na procházku.
1: Tolik paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín. A já ještě doplním, že ještě před 2 lety se zdálo, že záměr ztroskotá na byrokracii. Dneska už se obyvatelé Skřečany dostanou bezpečně po nové pěší stezce z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Aby ale Bohumín mohl postavit, musel změnit původní projekt a najít trasu mimo státní pozemky podél silnice číslo 67. Dobrá věc se podařila.

0: se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Máme tady dopravní informace, aktuální informace od našeho posluchače, za ní děkujeme. D1 z Přerova do Brna u odbočky na Němčice probíhá zásah hasičů. Momentálně dálnice velmi obtížně průjezdná a proto se tam zastavuje D1 z Přerova do Brna u Němčic. V Praze stále velké kolony kvůli nehodě kamionu na Barandovském mostě. Počítejte s kolonami od magistrály a v tomto směru raději na jižní spojku nenajíždějte. A ještě jednou D1 z Brna do Prahy na mostě přes Želivku pracují silničáři, jezdí se tam jedním pruhem a také se tam tvoří kolona. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
5: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí.
5: Když jsme táhli po Sázavým, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
6: Když na nádraží při páku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
7: Sedím tady pod jedlím. A vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
7: Vzpomínám na osadu u Tříkla.
5: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
1: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
8: Country rádio.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Modré z nebe nám nabídl Tony Jucha, přátelé, co nám nabídneme dál, nám i vám. Buty na stádem koní a potom Vabidaněk rychlejší koně. Prostě takový koňský závěr téhleté hodinky.

0: Tak tohle byl Johnny Cash a jeho verze písničky Bridge Over Troubled Water. Na více jak hodinku poslední písnička od nás pro vás, protože po 17. hodině jsou tu písničky na přání. Už teď v tuhle chvíli, abych tak řekl, vyprodáno, takže neposílejte ani e-maily, ani SMSky. Po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rozťač a Pek opět pohled do tuzemské bluegrassové scény, country pod kapotou Vítka Pěkného, anebo koně na country rádiu Milana Šmita a Barry Hejhalové. To všechno bude v druhé polovině čaje o 6. Country Time má premiéru v 19 hodin. Opět se podíváme na aktuální americké country hitparády, také na hitparády minulosti a legendou bude Kenny Chesney. Ve 20 hodin už Petr Kocman nabídne vám skupinu Eagles, Netto nebo The Little Willys. Také bude soutěžit o dvojici voucherů a triček a zahraje i písničku z karavany. Teď ale Tomáš Adamec, informace o počasí a zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Jen připomenu, že loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Kvůli počasí, které nás čeká do konce týdne, meteorologové vydali několik výstrah. Ve čtvrtek a v pátek dosáhnou teploty skoro 40 stupňů a v části jižní Moravy je tak sucho, že je tam vyšší riziko požáru než kdekoliv jinde v Česku. Pozor také na zdravotní rizika spojené s vedrem. Tento týden vám nabízíme miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
2: Zastavení třetí branžeš Český ráj. Komárovský rybník byl druhým největším rybníkem v Českém ráji na jeho západním cípu. Čas měnil a mělká plocha tak zůstala jedinou svého druhu. Na jeho březích vyrostly kempy jako třeba Peklo a Nebe. Jižní Peklo zaniklo a severní Nebe zůstalo. Nostalgie 70. a 80. zůstává pro mnoho generací dodnes. Pro karavany jsou elektrické zásuvky doslova na každém rohu. Pro vodu se musí i s odpady chodit tak jako většinou všude jinde. Novinkou, co jsem nikde jinde neviděl, jsou skromné dřevěné chatky pro čtyři na kolečkách. Pokud si je objedná početnější parta, tak vám je majitel seskupí do tvaru jak vozovou hradbu husitů a vytvoří uzavřené tábořiště. Spát se tu dá i v sudu se čtyřmi palandami a čerstvým pobytovým vrcholem je připoutaný houseboat na břehu Kačáku. Nebeskou romantiku v ráji českém přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Máme tu písničky na přání, pokud se podíváte na to, kdo má dneska svátek, je jasné, že tentokrát to bude i bez telefonátu. Začněme jedním klasickým dopisem. Vaším prostřednictvím vás tímto prosím o zahrání písně od Nedvědů Kohout pro moji manželku Elenku Vencourovou z Tábora k našemu 10letému výročí svatby. S tímto vzkazem Gogátečko moje si moje, všecičko na světě pro to, co žijí, všecičko si moje to nejkrásnější a nejrostomilejší. Moc, moc tě, Gogátečko moje, miluji. Nejnežnějšími pusinečkami, políbeníčky a něžňoučkými polázeníčky tě, Gogátečko moje, moc a moc zdravím, tvůj manžel Mišo. Tak to bude jedna písnička a druhá písnička. To bude takový náš dluh z tohoto týdne, protože už jsme písničku od interpretky Cleo dostali. V minulém týdnu jste si ji hodně přáli, zatím jsme nemohli vyhovět, tak všem, kteří si o ní psali, Cleo a Cizinci jako druhá písnička v téhle sérii.

0: víc než cizinci.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: A máme tady další dvojici písniček. Beato, lásko moje, díky tobě jsem 2,5 roku věděl, co je to láska. Vím to stále, až už 11 měsíců ji nemohu prožívat poté, co si tě ten nahoře vzal k sobě. Nyní už se mohu stále jen ptát s Ivo Plickou. Poprosím tam nahoru Petra Nováka a co je to láska? Tvůj Vladimír. První písnička, druhá. Zahrajte prosím vaší posluchačce Martě Růženské k dnešnímu svátku písničku Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Máma s Renátou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Zahrajte prosím Květinečce k narozeninám Modrou růži od Mirka Hoffmana, píše někdo, kdo se nepodepsal, tak snad to Květinečka pozná, od koho to je. Zahrajte prosím mým Martičkám, a to manželce a babičce, k dnešním meninám stylově písničku Marta od Tonyho Brycha. Posílám pusu, Dejvák.
2: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho

měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá koruna.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami,

vedlejším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu písničku stihneme do dopravy, prosím zahrát pro všechny posluchače Country Rádia a tak trošku i pro mě k mojím dnešním narozeninám písničku od skupiny Asonance Pomáhej nám svatý Jiří, píše náš pravidelný posluchač z Olomoucka Jiří. Zavr.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme tady dopravní informace, nová nehoda na jižní spojce, tentokrát v opačném směru. Ve směru, kde je 11 za Lanovým mostem, je dopravní nehoda auta s motorkou, počítejte s dlouhou kolonou už od magistrály. S kolonami počítejte také na D7, respektive 7 v okolí letiště. Postojíte si od Evropské, respektive od odbočky na Tuchoměřice. Kolony jsou také na Kbelské, zejména ve směru, kde osmice se postává už od Hloubětína, od Průmyslové, ale také od Novopatské a Černého mostu. A ještě připomenutí, že i na Hlávkově mostě se pracuje, kolony jsou zejména ve směru do Holešovic. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
9: Tereza.
3: Znáte je.
9: Jedině Tereza.
3: Jsou ve vaší duši.
10: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
3: Každý tón, každé slovo.
11: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
3: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
12: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
12: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.
3: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání. Dvě písničky a trojice přání teď bude. Chtěla bych nechat zahrát prababičce písničku od jejího pravnoučka Ondráška a vnučky Andrejky. Milujeme jí a přejeme jí ještě mnoho šťastných let. Ať se opatruje a její strážný anděl na ní stále dohlíží. Posíláme písničku Míšeň od Jindry Kejaka. To bude jedna písnička, druhá. Prosím o zahrání k dnešnímu svátku všem Martám, ale i Vítkovi za toulání a vám za bonanzu, děkuju. Písničku Ten, kdo má tě rád, píše Marta z Brna, tak to bude i Martě k svátku. A pak tu máme jedno přání bez konkrétní písničky, tak doufám, že obdarovaná Verunka si vybere z těch dvou. Přání všeho nejlepšího k dnešním narozeninám posílá pro Verunku z Prostějova z daleké Prahy Luky.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak a ještě úplně nakonec dvojce přání pro maminku Martu, prosím o písničku Až zastaví náš vůz od Jindry Malíka, píše Dáda. Milé rádio, prosím o písničku Yesterday od Beatles pro syna na šťastnou cestu do Olomouce, píší rodiče.

0: Country počasí.
1: O zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 33 až 38 stupňů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Na konci světa.
5: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
6: Jsem starý Tom Shur z pobřeží, pamětník slavných dob.
7: Vesla na vodu, chlapi.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Společnost DHL plánuje přepravu zboží přes Atlantik v Plachetnicích. Speciální trimarány mají snížit emise až o 99% oproti letecké dopravě. První plavby chce firma spustit v příštím roce. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Stát vyplatil chovatelům za první pololetí náhrady necelý 500 000. To je meziročně o 63% méně. Počet případů lymské boreliozy na jihu Čech je rekordní. Hygienici jich tam letos evidují 467, to je o 143 více než ve stejném období v loni. Aplikace e-doklady projde před podzimními komunálními volbami veřejným zátěžovým testem. 13. srpna se mají zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Premiér Andrej Babiš dál tlačí na zdanění tichého vína. Koalice přitom právě toto odmítla po svém nástupu v programovém prohlášení. Předseda vlády teď chce přesvědčit ke změně vládní partnery. Názory se ale rozcházejí i v samotném ANO. Proti je třeba ministryně financí Alena Schillerová. Porsche zruší do roku 2035 v okolí německého Stuttgartu dalších 5000 pracovních míst. Pozice zaniknou v hlavním závodě a ve vývojovém centru automobilky, která patří do koncernu Volkswagen. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: kormila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude vodní nádrž Karolinka, ležící východně od Vsetína, čili ve Zlínském kraji. Vodní nádrž Karolinka se nachází v jižní části města Karolinka. Vodní dílo na toku Stanovnice v zalesněném kopcovitém terénu na rozhraní Vsetínských vrchů a Javorníků bylo uvedeno do provozu v roce 1985. Nádrž byla postavena kvůli zásobování pitnou vodou obyvatel Vsetínska a Vlárska. Rovněž také pro zajištění rovnoměrného průtoku v různých obdobích roku na říčce Stanovnice. Především ale slouží jako zdroj velmi kvalitní pitné vody. Dále je tam také vyráběna elektrická energie v malé vodní elektrárně. Přehradní hráz má v koruně délku přes 391 metrů. Ve stejném místě je široká 5 metrů. Výška hráze od dna nádrže je přes 35 metrů. Plocha přehrady je necelých 51 hektarů. Průzračně čistá voda láká především v horkém létě ke koupání, užívání si vodních sportů a k rybaření. To ale s ohledem na účel přehrady je zakázáno, stejně tak jako vstup na hráz. Nicméně dostatečnou náhražkou jsou procházky ve stínu lesů, které se zrcadlí na vodní hladině. Výstavbou vodní nádrže se vytvořily příznivé životní podmínky pro velké množství rostlin a živočichů vázaných právě na vodní prostředí. Budete-li mít štěstí, tak tam spatříte některé z druhů vodních ptáků, například kachnu nebo orlovce říčního. U břehu uvidíte raka, pravděpodobně křížence raka říčního a raka bahenního, který tam byl v 80. letech minulého století vysazen. V blízké obci Velké Karlovice určitě pak nezapomeňte navštívit Karlovské muzeum dokumentující život lidí na Valašsku a dřevěný kostel Panny Marie Sněžné. Více informací o vodní nádrži Karolinka hledejte například na webu astrocesty.eu. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
1: Posloucháte Čaj o 6. Kamil.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký podvečer, ahoj, u čaje o 6. Já vím, že je ještě léto, ale já mám pro vás dneska recept na chleba v kožichu. Pokud vám zůstalo pár krajíců staršího chleba, je to ideální příležitost pro přípravu chleba ve vajíčku, ale se sýrem. To je právě ten kožich specifický. Na přípravu večeře budete potřebovat tak 6 krajíců tvrdšího chleba, takže pro jednoho hladového chlapa nebo pro dva třeba, možná i pro tři. 1 až 2 vejce, 200 gramů nějakého strouhaného sýra. Já mám vynikající zkušenost s takovým tím vyzrálým čedarem, ale může to být gouda, emmental, prostě nějaký tvrdý sýr. Pochopitelně budeme potřebovat olej na smažení a na ozdobu, pozor, 1 cibuli, kečup případně, nebo takovou nějakou ostrou omáčku typu sýrača thajské, anebo něco podobného, a sterilované okurčičky nebo nakládané papričky. Vejce rozklepněte do hlubokého talíře, osolte, důkladně rozšlehejte. Nastrouhejte ten tvrdý sýr najemno a vmíchejte do těch vajíček. Na pánvi rozehřejte olej. Krajíce chleba pěkně namočte do těch vajec a i hned je položte do pánve s pěkně rozehřátým olejem a smažte z obou stran do zlatova. Je to velmi jednoduché. Mezitím si oloupejte cibuli, nakrájejte na kolečka na ten chléb, rozetřete kečup nebo hořtici, posypejte tou cibulí, přidejte plátky té kyselé okurčičky a můžete to vylepšit ještě zeleninovým salátem. A ještě je tady jedna ingredience, která to naprosto dostane úplně na jinou úroveň, a to je Country Radio. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra máme jen dvě, Strakonice Čejetice a Křižanov Velké Meziříčí. Šťastnou cestu i vlakem.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon in all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Posloucháte Čaj o 6.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, dnešním naším tipem bude kapela, kterou můžete na bluegrassových pódiích vídat už od roku 1983, tedy 43 let. Jmenuje se Modrotisk a představí vám ji Rostě Čapek a Iva Čapková.
2: Nejdéle sloužícími členy jsou Luboš Baňour Herman, kytara, foukačka, Karel Schreiber, housle a Ota Turek, mandolína. S nimi hrají Zbyšek Sádlo Sadílek, basa a Pavel Zícha, banjo. Postupně se v Modrotisku vystřídalo už 13 hráčů. Jmenujme třeba banjisty Jardu Žantu, Vláďu Ptáčka nebo Ondru Rumla.
1: Kapela má za sebou vítězství na portě, mnoho koncertů a festivalů po celé Evropě, 6 vydaných alb a už více než 40 let si udržuje oddané fanoušky, kteří si s kapelou užívají pohodu a radost z muziky, která zdaleka není jen čistokrevným bluegrassem.

0: Modrotisk právě dohrál písničku Melodie pro lásku, kterou zpívá Karel Schreiber. Trochu nás vrátila do 80. let, kdy se ještě před zásahem cenzorů kapela jmenovala Jablonecký Bluegrass Band. V té době se v kapele hodně bluegrassově swingovalo.
1: I druhá skladba, kterou jsme pro vás dnes vybrali, není pro repertoár Modrotisku úplně tradiční. Jmenuje se Nebe ví. Jde o písničku Rickyho Skekse, ke které český text napsal Ota Turek a zároveň si ji i zaspíval.
0: Poeticky se s námi rozloučí kapela z Orlických hor, Modrotisk a také Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Autolékárnička patří mezi povinnou výbavu každého auta. Přesto ji mnoho řidičů vozí jen proto, že musí a často ani netuší, co vlastně obsahuje nebo jestli její obsah je stále použitelný. Přitom při dopravní nehodě může právě dobře vybavená lékárnička pomoci zachránit zdraví nebo dokonce život. Podle české legislativy musí být lékárnička ve vozidle vždy přítomná a kompletní. Přesný obsah určuje vyhláška Ministerstva dopravy. Najdeme v ní například sterilní obvazy různých velikostí, hotový obvaz s jedním nebo dvěma polštářky, trojcípý šátek, náplast s polštářkem, škrtící pryžové obinadlo, izotermickou folii proti podchlazení, rukavice a také nůžky. Součástí bývá i kartička s návodem pro poskytnutí první pomoci. Dobrou zprávou pro řidiče je, že dnes už zákon nestanovuje povinné datum expirace celé lékárničky. Pokud tedy jsou obvazy a další zdravotnický materiál neporušené a obal není poškozený, nemusíte lékárničku automaticky vyhazovat jen kvůli datu na obalu. Policie při kontrole řeší především kompletnost a použitelnost obsahu. Přesto odborníci doporučují lékárničku pravidelně kontrolovat, ideálně jednou za rok. Pokud je některý obal poškozený, zvrhlý nebo znečištěný, je lepší materiál vyměnit. Po každém použití je samozřejmě nutné chybějící věci doplnit. Mnozí řidiči si navíc lékárničku rozšířují o drobnosti, které zákon nevyžaduje, ale mohou se hodit. Třeba o dezinfekci, malou svítilnu, resuscitační roušku nebo jednorázovou masku na dýchání z úst do úst. V krizové situaci totiž rozhodují vteřiny a dobrá příprava může výrazně pomoci. Vyplatí se také lékárničku v autě vozit na snadno dostupném místě. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem a svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country Rádiu.
1: Také dnes vám v Country Rádiu přinášíme pořad o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hihlová.
1: Tak a Bára nás pozve do Severní Ameriky. Báro, mnoho lidí zná Mustangy, ale málo kdo slyšel o plemeni Nokota. Kdo vlastně tito koně jsou a proč se o nich v posledních letech tolik mluví?
2: Nokota je poměrně mladé plemeno, které vzniklo ze skupin polodivokých koní žijících po generace na severoamerických pláních. Chovatelé se snažili zachovat jejich původní vlastnosti, vzhled i genetické dědictví. Právě proto jsou nokoty často považovány za jedny z nejautentičtějších potomků historických koní amerického západu.
1: Jak se tedy jejich příběh liší od příběhu běžných mustangů?
2: Mnoho koní, ze kterých nokota vznikla, pocházelo z oblastí, kde žili po několik generací téměř bez zásahu člověka. Díky tomu si zachovali odolnost, samostatnost a přirozenou inteligenci. Když se jejich počty začaly snižovat, skupina nadšenců se rozhodla tyto koně zachránit a vytvořit organizovaný chov.

0: Jak takový kůň vypadá? Má nějaké typické znaky?
1: Nokota je středně velký jezdecký kůň s atletickou stavbou těla. Má delší nohy, hluboký hrudník a velmi dobré osvalení. Často se objevují modří bělouši, vráníci nebo hnědáci. Působí elegantně, ale zároveň velmi odolně.
0: A jaká je jeho povaha? Dá se na něm stále poznat ten jeho, řekněme, divoký původ?
1: Ano, do určité míry opravdu ano. Nokoty bývají velmi inteligentní, citlivé a rychle se učí. Potřebují člověka, který si získá jejich důvěru, ale jakmile se to podaří, vytvářejí velmi, velmi silné pouto. Mnoho jezdců si cení právě jejich samostatného uvažování a ochoty spolupracovat. Mm-hmm.
0: A v čem dnes vynikají?
1: Díky své vytrvalosti a atletickým schopnostem se uplatňují v trailových soutěžích, vytrvalostním ježdění, práci s dobytkem i rekreačním ježdění. Jsou to univerzální koně, kteří si zachovali mnoho vlastností potřebných pro život v přírodě.
0: Takže známe další nové pěkné plemeno a teď se pojďme podívat na to, co nám napsali posluchači. Proč se některým koním stříhá hříva a jiným zase ne, ptá se Jana.
1: Úprava hřívy je většinou otázkou zvyku, využití koně a také tradice daného plemene. Kratší hříva se lépe zaplétá na závody a přehlídky, zatímco dlouhá hříva je typickým znakem některých plemen. Například frýský kůň se pyšní dlouhou a bohatou hřívou, zatímco u fjordských koní je běžná krátce střižená hříva upravená do tvaru takzvaného koštěte.
0: Tolik tedy ke hřívám, děkujeme a teď nám ještě prozraď, Baru, kam se můžeme za koňmi vypravit.
1: Tento víkend se 1. srpna uskuteční dostihové závody na závodišti v Pardubicích, takže určitě je na co se jít podívat a pokud vás láká spíše pohodová rodinná atmosféra mezi minikoňmi, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde se po celé léto konají letní soboty u minikoní. Mm-hmm. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
0: Baru, díky za pozvánku, vám přejeme, přátelé, hezký večer a u koní se uslyšíme i v druhé polovině prázdnin. Mějte se hezky, loučí se Milan Schmidt
1: a Bára Jihalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countrymým parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryvou legendou, bude to Kenny Chesney. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka Lou Combs, Be By You. A je tu místo čtvrté Ella Langley a Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

Doznělo místo třetí, tentokrát solově Morgan Wallen s písní Don't Weep. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové hitparády. Na druhém je druhá novinka tohoto týdne. Je tu s ní Corey Kent a jmenuje se Rocky Mountain Low. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Jason Aldean, Don't Tell On Me. Megan Moroney klesla z minule prvního až na 12. místo.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1975 byl song Before the Next Teardrop Falls, podání Freddieho Fendera. Hit měla i Dolly Parton, jmenoval se The Bargain Store. A do třetice ještě jeden vítěz roku 1975, vlastně vítězka. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Kenny Chesney. Kenny Chesney neměl začátky lehké, ani snadné, ani rychlé, ale nakonec si získal zaslouženou pověst jako zpěvák popově orientovaných balad s tématy obyčejných amerických mužů. V dětství ale vůbec k muzice neinklinoval. Narodil se sice v rodišti Cheta Atkinse v Knoxville v Tennessee v roce 1968. Poslouchal hlavně rock'n'rolly, ale aktivně se ani nepokoušel hrát. Studovat šel marketing na státní univerzitu v Tennessee a teprve na univerzitě dostal kytaru jako dárek k Vánocům.

Nadarovanou kytaru se Kenny Chesney rychle naučil a rychle začal i skládat své vlastní písně. Objevil tedy v sobě zatím dřímající talent a další vývoj to měl potvrdit. Praktické hudební začátky byly ve studentské bluegrassové kapele. Začal také vystupovat v místních, převážně mexických restauracích a brzy prodal víc jak tisícovku svých demosnímků. Po ukončení školy v roce 1991 se přestěhoval do Nashvillu a usadil se ve čtvrti, kde se hrál zejména honky-tonk.

V Nashvillu se Kenny Chesney pohyboval zpočátku v prostředí, kde jako solista neměl moc šancí být objeven. Jeho první gramofonová značka byla omylem. Firma Capricorn nebyla zrovna countryově orientovaná. Ale jeho skutečného albového debutu se v roce 1993 i přesto prodalo 100 000 kusů. I když jí firma nevěnovala žádné promo a navíc krátce po vydání zkrachovala. To ale stačilo, aby si Kennyho všimlo několik firem, které se country muzikou zabývaly, a v ten okamžik bylo vyhráno.

které dosáhlo až do Country Top 40 a byly z něj hned dva hity a albová série pokračovala i v letech 1997 a 1999. V roce 2000 vydává svůj první výběr největších hitů a přidává k němu dvě novinky a obě se dostanou do Top 10. I další účinkování Kennyho Chesneyho je plně hitparádové. V roce 2002 měl zatím největší hit No Shirt, No Shoes, No Problem, který jako píseň i jako titul alba obsadil první místo americké hitparády a byly z něj i další úspěšné písně, například Big Star, vánoční album z roku 2003 a následující When the Sun Goes Down z roku 2004 pak Kennyho Chesneyho definitivně usadili mezi osobnosti moderní současné americké country.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Až do pátku 31. července trvá pohádkový chlum u Třeboně. Je to už 25. ročník velkého setkání vodníků, kde vás čeká celodenní program pro rodiny s dětmi. Mimo jiné například hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos tam vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tady byste rozhodně neměli chybět. A Texmeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný středeční večer s datem 29. července vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Já jsem moc rád, že dneska přivítám svého pravidelného hosta. Vy, kteří posloucháte pravidelně, tak víte, kdo to je. Vy, kdo neposloucháte, tak víte co, nechte se ještě překvapit, ale já vám to řeknu, je to můj milý host, paní Marcela Jurčíková, kterou tady teďka zdravím. Dobrý večer, Marcelo.
3: Dobrý večer, zdraví knihomolka.
2: Tak těšte se na knihy, ale ještě předtím si dáme jednu krásnou písničku od Eagles, Lion Eyes. Přeji vám hezký večer.

0: Tak, dneska má svátek Marta. Já zdravím všechny Marty, které znám. Přeju jim vše dobré. A propo, napadá mě, svatá Marta tichá bývá, na poli nám požehnává. No, v překladu do současného jazyka tato lidová pranostika znamená, že když bude dneska tiché počasí, tedy bez bouřky, svědčí to sklizní úrody.
1: A lidové pranostiky nekecají. Dávní předkové si brali na pomoc klidně i magii, aby bouřku a krupobytí zahnali, hlavně dneska. A tak zvonili a stříleli, prostě rámusili. Mraky obvykle zaříkávali obecní pastýř v okolí moravských kopanic, takzvané bohyně, nebo si obce najímali profíky, kteří troubili z věží kostela. Tyto informace jsem vyčetla z publikace Letní a podzimní tradinář, plný sklizní a hojnosti od května do října, tak se to opravdu celé jmenuje, takhle dlouhý název. Osvědčená autorská dvojice Martina Boledovičová a Martina Viktorie Kopecká v tomto tradináři přehledně zpracovali nejrůznější zvyky, obyčeje a rituály, které by mohly posloužit jako inspirace udělat si nové tradice dneska, protože ty rodiny smilují víc, než by se zdálo.
0: No, zahánění mraků tedy ponechme stranou, protože větru ani dešti stejně neporučíme, to už tady jednou bylo v historii, ale jaké letní tradice by stálo za to oživit?
1: Nadchla mě jedna. Třeba se tradovalo, že kdo dneska, tedy na svátek Marty, pohostí pocestného nebo rodině uvaří oblíbené jídlo, tak celý rok nic nepřipálí ani nepřesolí. Nádhera. Krás. Marta totiž byla patronkyně hospodyně, kuchařek, hostinských, sluštiček. No a něco dobrého ukuchtit pro blízké nebo vzdálenější příbuzné, to je přece hezká tradice. Však také Martina Boledovičová a Martina Viktorie Kopecká do té dárkové publikace Letní a podzimní tradinář začlenili přes 100 receptů na pokrmy z úrody, která dozrává právě od května do října.
0: No, k takovým typicky letním rituálům bylo i nadělování roubíků. Byly dřevěné, krásně vyřezávané a rozhodně neměly nikoho umlčet tedy. No a k čemu se používaly? A to je, milí posluchači, otázka pro vás. K čemu se používaly roubíky? Pokud budete znát odpověď, můžete volat na 210 323 333 a já mám pro vás malou nápovědu. Takže takzvané roubíky byly zapotřebí při sklizni za A obilí, za B brambor nebo za C jablek. A volat můžete právě teď.

0: No, tak my jsme se s Marcelou tady radovali, že vás trošičku potrápíme, že nebudete vědět, ale vy jste věděli a to v podstatě okamžitě. Jsem moc rád, že v tuto chvíli mohu přivítat ve večerním vysílání Country Rádia posluchačku Boženu. Boženo, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Vám taky.
0: Tak nás s Marcelou zajímalo, při sklizni čeho sloužili, na k čemu sloužily takzvané roubíky. A mohlo to být při sklizni za A obilí, nebo za B brambor, anebo za C jablek. A vy jste naprosto nekompromisně odpověděla, že to bylo při sklizni.
1: Bylo to při sklizni obilí.
0: Ano.
1: A utahovali se s tím.
0: Vychutnejte si potlesk, letí pouze pro vás. Ano. Tak můžete.
1: No a utahovali se s tím po vřísla, když se vázali snopy.
0: Ano. No,
1: když jsem si říkala na ano. Jabka, co by se dělalo s jabkama a brambory ti se vyorali a vybírali ručně.
0: Ano, no když se sklízelo žito a pšenice, tak za každým sekáčem šla dívka, která sbírala obilí do snopů, no a uvazovala je právě povříslem, čili provazem z obilných stébel a k tomu používala ten dřevěný kolík, takzvaný roubík. No a před žněmi ho dívce věnoval otec nebo její mládenec, to tedy abychom byli přesní.
2: A já jsem zmínila u té předchozí knížky, že v okolí Moravských Kopanic měly přízeň počasí na starosti takzvané bohyně. Kromě toho, že byly lidové léčitelky, takže prakticky využívali dary přírody a moudrosti předků, tak ještě k tomu bohovali, čili prosili Boha o pomoc. Vlastimil Hela uvádí řadu příkladů, jak to u nich chodilo. Většinou v kuchyni s malým oltaříkem a obrázky nebo soškami svatých. Jak vzpomíná v novém vydání knihy Odkaz žítkovských bohyní, když mu jedna pomáhala od bolesti zad, tak po modlení mu naordinovala chléb, mák a cukr. Věřte nebo ne, ono to zabralo.
1: No a pokud
2: zabralo
1: to. Tak to by se mi
2: hodilo. tak se tam dovíte recept té knížce, jako jak to má se užívat, je chléb, mák a cukr na bolesti zad. No a pokud mezi rodinné tradice nově zařadíte poznávání krás naší zemi, tak ten kopaničářský kraj v Bílých Karpatech je tip na fajn výlet.
0: No, zní to strašně hezky, já ještě jednou tady gratuluji, Boženo, a myslím si, že budete mít co dělat, protože obě ty knihy jsou nádherné a dozvíte se v nich spoustu věcí potřebné pro život. Takže gratuluji vám k této výhře, protože dostala jste teďka mnoho poznání, abych tak řekl.
1: Děkuju moc krát.
0: Tak ještě jednou gratuluji, přeji vám hezký večer a těším se někdy na slyšenou.
1: Taky, na slyšenou.
0: Tak, Marcelo, jak to máte vy? Byla jste někdy na Senách? Vázala jste snopy někdy, nebo?
2: Nevybavuju si, byli jsme na chmelu, na bramborách, na lnu, ale snopy jsem nevázala.
0: Tak víte, co je velká výhoda, že teď, kdybyste vázala, tak už víte, k čemu je roubík. A nebo jak jsme se tady dočetli mezi písní, jak to bylo kytl, nebo jak tomu říkali ještě.
2: No já jsem se tam dověděla, že ten roubík, když to jako vyřezával, tak to měl dávat tatínek svý dceři. A když ho dostala od nějakého mládence, taky z lásky vyřezávaný, no tak dostala nařezáno, protože to má dostávat od tatínka, nikoli od kluka.
0: No tak víte co, chtěl jsem říct, že dneska jsou mravy povoleny, ale dneska zase dívky nechodí za snopy a neváží, takže stejně se to míjí účinkem tedy. Tak Marcelo, moc krát vám děkuji za návštěvu, děkuji za krásné knihy, jak vždycky říkám, děkuji za duchovní stravu, která je nezbytná a budu se na vás těšit příští týden.
2: Taky se budu moc těšit.
0: Mějte se moc hezky, hezké léto.

Vzpomínám si, když mi bylo 10 let, což byl rok 1986, tak tehdy mi přišla od kamarádů z Colorada magnetofonová páska, úplně nové album Dua The Judds. Mám tu pásku mimochodem dodnes doma někde v archivu, nechal jsem si ji, protože je celá ohoblovaná tím, jak jsem ji pouštěl neustále dokola. A to tehdy, to LPčko, nebo ta magnetofonová páska se jmenovalo Rockin' With The Rhythm a ta deska obsahovala opravdu obrovské hity z dnešního pohledu obzvlášť, protože čas se prověřil a dodnes ty písně zní. A je tam také píseň Grandpa, Tell Me About The Good Old Days, tedy dědečku, povídej mi o starých dobrých časech. Ta píseň na mě už tehdy velmi působila, i když jsem ještě neuměl tak anglicky, abych si to mohl celé přeložit, ale zpívá se tam o tom, ona se ptá, holčička se ptá dědečka, jaké to bylo v té době, když on byl mlád, a že ty změny, které dneska probíhají v té moderní době, tak určitě tenkrát nebyly, a ptá se dědečka, jestli ti milenci, když teda našli jeden druhého, jestli spolu v té době zůstali celý život a jestli se dodržovali sliby a jestli rodina držela pohromadě. No, velmi roztomilá píseň a mám ji v mnoha různých úpravách, nejenom samozřejmě od Judds, a velmi mě potěšilo, když ji před nějakým časem naspívala dvojice zpěváků. Jeden zpěvák a jedna zpěvačka konkrétně. Ta dáma se jmenuje Courtney Patton a tím zpěvákem je známý countryman Aaron Watson a myslím si, že tu písničku The Judds udělali opravdu krásně.

Zjistil jsem, že je mezi vámi posluchači mnoho milovníků takového toho jižanského pojetí country hudby, což mě dělá velikou radost, protože sám tuhletu muziku mám velice rád. No a dostal jsem dokonce mail od několika z vás, jestli bych mohl opět zařadit, stejně jako již v minulosti zazněla, kapela Blackberry Smoke, což je parta, která vznikla v Georgii, v městě Atlanta v roce 2000 a pomalinku stoupali po malých kručcích, až dospěli do stádia, ve kterém jsou dnes. To znamená, že jsou to opravdu veliké mezinárodní hvězdy. Jezdí turné po celém světě. Dokonce ve svých začátcích také předskakovali takovým kapelám jako Guns N' Roses nebo Zac Brown Band, ZZ Top nebo s Ericem Churchem hráli s kapelou Lynyrd Skynyrd, takže opravdu ty ostruhy si vysloužili velmi poctivě. No a já jsem od nich pro dnešek vybral písničku, kterou dodnes také hrají na svých koncertech a jmenuje se Little Bit Crazy. Hrají a zpívají Blackberry Smoke.

Vzpomínám si, když jsem v roce 1994 poprvé slyšel nahrávku píseň All I Wanna Do. Pozor, je to píseň, která se dost často zaměňuje s jinou, protože píseň se stejným názvem pochází i z repertoáru Beach Boys. Tak pozor, tato není. Je to píseň, kterou spolu složila a hlavně zpívala Sheryl Crow. Vynikající zpěvačka, kytaristka, ale také basistka a skladatelka, která je to u ní zvláštní, protože mnoho lidí jí dává automaticky do ranku popu nebo poproku, někdo do rocku a někdo do country. Ale ona všechny tyhle ty styly miluje a naprosto dokonale ovládá a pro mě osobně vždycky byla country zpěvačkou. No a písnička All I Wanna Do, když poprvé zazněla, tehdy se mi slyšel někde v rádiu, tak jsem si říkal, no konečně nějaká zajímavá, neotřelá country píseň, protože tam uslyšíte nejtypičtější country nástroj, steel kytaru. A tehdy, když jsem to nadšeně říkal svým kamarádům rockerům, tak říkali, no ale Sheryl Crow přece není žádná country zpěvačka, to je rockerka, no tak jsem mi přitom nechal, ale potom tedy uznali, když slyšeli píseň All I Wanna Do a později třeba Strong Enough, tak museli uznat, že něco na tom bude. Tak pojďme si teď zaspomínat na rok 1994 a na tu píseň All I Wanna Do. Mimochodem celá ta deska Tuesday Night Music Club, ze které pochází, je vynikající dodnes. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

No, za chviličku konec hodiny, takže to vidím tak jenom na dvě písně. Jedna z nich bude starší skladba od kapely Příbuzní ze strany, kterou Příbuzní hrávali na svých koncertech. Teď se mimochodem dali na 4 koncerty po dlouhých letech dohromady. No ale teďka za chvíli to bude krásná skladba Johna Hyatta, což je zpěvák, skladatel, kytarista, také aranžer. Také člověk, který vždycky se pohyboval tak na hraně mezi country, rockovou hudbou. Řekl bych, že to je takový čelní představitel toho hudebního stylu Americana. No a vybral jsem od něj píseň, kterou zařadil před pár lety na své album, kterým vlastně mapoval místa po celých Spojených státech, různá města i státy, a v tomhletom případě dává s Bohem Kalifornii. Je to píseň, kterou napsal pod jistým takovým dojmem, věmem. Jednou jsem poslouchal s ním rozhovor, že seděl v Kalifornii v městě Riverside, byl podvečer, sluníčko zapadalo a tak přemýšlel o tom, jaké by to bylo, kdyby dal s Bohem Kalifornii a odjel někam třeba do Wyomingu nebo někam, kde není celý rok sluníčko. Takže toho inspirovalo k napsání téhle té krásné písně. Doufám, že se vám bude líbit. No a já se na vás budu těšit samozřejmě po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný středeční večer.

21 hodin, k tomu 9 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia, s vámi Petr Kocman a nejen já, ale spousta tak krásných písní, jako třeba ta, která právě teď dozněla od Spiritual Quintetu, Za svou pravdou stát. No a kdyby vás zajímalo, jaké další písně vás čekají, tak budu mít pro vás třeba kapelu Na pořád.

No a dáme si také trochu poctivé valašské muziky. Budou zpívat a hrát flereti. Všecko bude, nebojte se, všecko bude, co máme, všecko bude, nehojte se, všecko bude, pojďme my. Ano, ano, typický fleret, všecko bude. Teď už to bude ovšem vzpomínka na krásný western Butch Cassidy a Sundance Kid. Bude zpívat BJ Thomas, ústřední melodie Raindrops Keep Falling on My Head. Přeji vám klidný večer.

každý měsíc je náš tace, čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutný.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

Mám pro vás několik historických zastavení, která se týkají dnešního data, tedy 29. července. Tak roku 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně. Mimochodem druhé nejstarší muzeum v českých zemích. Je to muzeum, kam jsem moc rád chodil už jako dítě, byl jsem tam nesčetněkrát a dodnes, když mám možnost, tak tam zajdu a pořád to na mě působí stejně, jako když jsem byl malý hoch. Je to opravdu nádherná expozice, zejména ta zvířata. Jsem obdivoval, když jsem byl malý, tam byly vycpaní vlci a medvědi a působilo to velmi tajemně, takže doporučuji. Roku 1834 požár zničil velkou část města Vysoké nad Jizerou. V roce 1921 v Hradci Králové byla v odpoledním maximu naměřena teplota vzduchu 40 stupňů Celsia, což byla až do 27. července roku 1983, kdy byla v Praze u Hříněvsi, to bylo 40,2 a v Plzni 40,1, překonána nejvyšší absolutní teplota vzduchu změřená na území dnešního Česka. A čekají nás pěkné věci o víkendu údajně. Roku 1899 v Nizozemsku byla podepsána první Haagská úmluva, která upravovala způsob vedení válečného konfliktu. Roku 1948 byly v Londýně zahájeny olympijské hry, letní samozřejmě. Roku 1957 byla založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii a o rok později, v roce 1958, byla založena NASA. V roce 1981, právě 29. července, měli svatbu Diana Frances Spencerová a princ Charles. Ve staré dobré Británii ještě zůstaneme. V roce 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamaňským průlivem. V roce 2000 se odehrála velmi slavná hollywoodská svatba, protože tehdy se brali Jennifer Aniston a Brad Pitt. To bylo teda něco. A mimochodem všichni si dodnes přejí, podle toho, co jsem i četl v různých rozhovorech s fanoušky, aby se ti dva k sobě vrátili. Tak uvidíme, třeba se to stane. V roce 2011 měla premiéru taková zvláštní, no je to pohádka, ale film Šmoulové, ale pozor, ve 3D. A ta premiéra proběhla ve Spojených státech amerických. V roce 2015 firma Microsoft vydala operační systém Windows 10 pro běžné uživatele. No a roku 1836 byl v Paříži otevřen Vítězný oblouk. A k tomuto výročí jsem v archivu vyhledal zapadlou někde dole, už jsem tu píseň leta neslyšel, ale stále ji mám, tak jsem objevil krásnou píseň, kterou bude zpívat Gábina Goldová. A ta písnička se jmenuje Paříž.

0: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Každý svoje dveře zhrubí.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Dneska slaví narozeniny mnoho známých osobností, pojďme alespoň některé z nich vzpomenout. Tak v roce 1945 se narodil skvělý režisér a také divadelní pedagog pan Ivan Rajmond. V roce 1946 se narodila půvabná rozhlasová a televizní moderátorka Saskia Burešová. Měl jsem a mám vždy u ní pocit, známý v podstatě od narození, kdy jsem jí začal vídat v televizi, že tahle ta dáma se snad nezměnila. Je pořád stejná, pořád stejně krásná, takže jí přeji vše dobré k dnešním narozeninám. V roce 1949 se narodil baskytarista a zpěvák Pavel Pelc. Bohužel nás opustil před 5 lety, 22. července v pouhých 71 letech. A byl to muzikant, který hrál v docela zásadních, nejenom brněnských, ale v tom národním měřítku kapelách, a sice v kapele Progress a Futurum. A byl opravdu v kapele, která udávala jistý směr v té době, když vznikla. Dokonce na tuhletu kapelu, jak přiznal i Petr Janda, se s Olympikem v těch dávných dobách jezdil dívat do Brna, jak se dělá to představení. Protože oni tenkrát dělali Mauglího a bylo to velmi, velmi zvláštní a tam se Petr Janda trošičku v tom dobrém slova smyslu poučil a potom dělali tu slavnou trilogii, ty prázdniny na zemi a krásná věc taky. Takže vzpomínka na Pavla Pelce. No, taky dneska slaví narozeniny Michal Suchánek, skvělý herec, moderátor a také veselá kopa, bavič. Narodil se v roce 1965. No a v roce 1971 se narodila také další krásná dáma, a sice herečka, moderátorka Dana Morávková. Shodou okolností jsem dneska poslouchal její povídání s manželem Petrem Maláskem, se kterým jsou už velmi dlouho, a popisovali, jak se seznámili, že to trvalo nějakou dobu, že se předtím dvakrát potkali, z toho jednou na nějaké akci, kde si jenom řekli dobrý den a nashledanou, pak ještě někde. A při tom třetím setkání ji Petr Malásek rovnou požádal o ruku po asi 3 měsících. No a jsou spolu už mnoho, mnoho let. No a také má dneska narozeniny americká zpěvačka Patti Scialfa, která se narodila v roce 1953. Tahle ta dáma, jak možná mnozí víte, je manželka slavného rockera Bruce Springsteena. Vzali se v roce 1991, jsou stále spolu. A to i proto, že Patti Scialfa je členkou slavné kapely E Street Band, která Springsteena doprovází už mnoho, mnoho let. A ona je také, co by teda členka téhleté kapely, od roku 2014 členkou Rock and Roll Hall of Fame, tedy síně slávy rock and rollu. Tak jsem si říkal, že bychom jí mohli poslat pozdrav, protože ona kromě hraní s kapelou E Street Band, kde doprovází svého chotě, tak samozřejmě celá léta dělá i své solové desky, a vybral jsem písničku z jedné z nich. Je to taková hezká countryovka. Love Stand Up. Zpívá dnešní oslavenkyně Patti Scialfa.

To byl Johnny Cash a píseň Cats in a Cradle. Do konce hodiny už jenom pár minutek, tak pojďme hodem na poslední píseň, kterou se vám slíbil v úvodu. Bude to kapela Na pořád a skladba má název Kam a kudy. No, Kam a kudy vy dobře víte, samozřejmě směrem do country rádia. Myslím tím ten poslech. Přeji vám hezký večer a hlavně pohodový prázdninový večer.

Posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia, je 22 hodin 10 minut a tohle byla Vila Martinová a její verze známé písničky Blue Eyes Crying in the Rain, kterou zpíval Willie Nelson a kdysi ji napsal pan Fred Rose, který také později založil takovou společnost s Royem Acuffem, dalším slavným country interpretem. A byla to nakladatelská firma, která dodnes schraňuje práva na písně, jako jsou písničky Henka Williamse třeba a dalších známých countrymenů. No a ten český text k téhleté písni pro Věru Martinovou v roce 1995 napsal Toník Linhart, takže zdravím Toníka do trampského nebe. Tak v této hodině nás toho čeká hodně, budeme také soutěžit, ale já jsem si vzpomněl, že dneska středa, tak jsem si vzpomněl na výrok jednoho mého oblíbeného autora, kterým byl pan John Wyndham, který proslul zejména knihou Den Trifidů. Nevím, jestli jste četli, řekl bych, že je to jeden z takových nejproslulejších sci-fi románů. Doporučuji, budete se bát celou dobu. No a pan John Wyndham kdysi řekl, když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Tak, to byl John Wyndham, no a teď už je připravená samozřejmě další muzika. Ladislav Vodička a písnička Řidič tvrdý chleba má z roku 1973. Český text Michal Bukovič, v tomto případě originál Tom T. Hall. A Petr Kocman vám přeje klidný večer.

ptáci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

čistič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pečení.

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat vůz.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, milí posluchači, je to tak. Country rádio letos slaví 35. narozeniny. Konkrétně 15. srpna, to je den, kdy začalo vysílat. No a na 15. srpna je také naplánována velkolepá oslava, která bude probíhat doslova od rána až do večera, a sice v Pikovaru v Pikovicích v restauraci U Dolejších. U této příležitosti bylo puštěno 350 vstupenek nebo voucherů, je to tedy limitovaná edice. 200 kusů jste si již mohli zakoupit na našem e-shopu na stránkách Country Radio. Okamžitě zmizely, takže zbývá 150, no a o těch 150 stále ještě můžete soutěžit ve vysílání Country Radio, a to nejenom přes den, ale i večer. No, co můžete vyhrát? Můžete vyhrát dva vouchery a k tomu dvě trička zdarma, ta velikost podle vlastního výběru od velikosti L až do 3XL, a na tričku je obrázek, který vytvořil jeden z vás posluchačů, speciálně k narozeninám Country Radio. Jak bude probíhat oslava celá? No, všechno začne v 8 hodin ráno v Praze na nádraží v Braníku, kde bude sraz. Od 8.20 přímo na peronu bude hrát kapela Šlapeto až do 8.50, kdy přijede vlak, protože u příležitosti 35. rádia bude Českými drahami vypraven speciální vlak pouze pro Country Radio, který dorazí do Braníka na nádraží v 8.50 a odjíždět bude v 8.57. Do té doby tam bude hrát Šlapeto. No a ve vlaku na vás bude čekat usměvavý průvodčí Standa Berkovec, samozřejmě v uniformě výpravčího. Takže ten vás bude celou cestu bavit a bude vám také štípat vouchery, pochopitelně. No, budou takzvané dvě skupiny. Jedna z nich jsou chodci, ti jedou až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrací do Pikovaru. No a pak jsou nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pikovaru. Ta první skupina ve stanici Petrov u Prahy půjde rovnou směr Pikovar. Cesta vlakem trvá přibližně 35 minut, no a odtud je to pak 15 minut pěšky. No a skupina druhá, směr Kamenný přívoz, no a pak pochod. Cesta vlakem trvá přibližně 50 minut, no a potom pěšky ovšem 3 hodiny a příchod do Pikovaru tak bude tedy zhruba ve 13 hodin. A tam už na vás čeká velkolepý program. Vystoupí tam opět Šlapeto, které se přesune z Bráníka, Mirek Paleček, Jakub Jeroušek s kapelou Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, také tam bude Petr Bohuslav, Milan Šmit se svojí skvělou kapelou St. Johnny, takže bude tam toho opravdu hodně. No a pokud byste chtěli získat voucher, který vás opravňuje jednak ke vstupu do Pikovaru, ale zároveň slouží také jako jízdenka, tak máte možnost právě teď, když si připravíte telefony. Telefon do studia je 210 323 333, ještě jednou pro jistotu, 210 323 333. No a musíte mi zodpovědět správnou otázku, a když ji zodpovíte správně a dovoláte se, tak získáte dva vouchery a dvě trička. Tak, a já mám tedy na vás tu otázku, dávejte dobrý pozor. Co vystudovala Věra Martinová na brněnské konzervatoři? Za A zpěv, za B klavír, a nebo za C kytaru. A volat můžete právě teď.

0: Tak já jsem si myslel, milí posluchači, jak vás potrápím, jak vám zamotám hlavu, ale kde pak? Posluchač Roman, který se dovolal a kterého teď právě vítám ve večerní vysílání Country Rádia, v tom měl naprosto jasno. Romane, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobře.
0: Tak já tedy zopakuju otázku. Ptal jsem se, co vystudovala Věra Martinová na Brněnské konzervatoři a byly možnosti za A zpěv, za B klavír a za C kytaru. A vy jste správně odpověděl, že vystudovala...
1: Vystudovala kytaru.
0: Ano, je to tak. Potleskletí pouze pro vás. A jenom se tedy zeptám, byla to střelba od boku, nebo jste to věděl? Připadá mi, že jste
1: ne,
0: to věděl.
1: Viděl jsem to.
0: Já jsem si myslel, jak všichni budou typovat ten zpěv a tak, tak nepodařilo se mi to. Tak Romane, já vám moc gratuluju k výhře, k dvou voucherům a k dvou tričkám. Ta trička jsou opravdu krásná, to logo vymyslel jeden z posluchačů náramně, takže užijte si oslavu, užijte si trička a posílám vám teďka ještě jako bonus také hezkou píseň od Romana Horkého, Oči mého otce. Mějte se moc hezky a někdy se těším na slyšenou.
1: Já vám moc děkuju, to je poprvé, když jsem si dovolal do country.
0: To je opravdu premiéra, jo? No tak
1: jo,
0: to je,
1: jo.
0: Tak o to víc teda gratuluju a tleskám ještě jednou. Tak třeba se to ještě podaří. Mějte se hezky, hezký večer,
1: naslyšenou. Hezký večer, naslyšenou.

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Na léta klukovský

poslední prázdniny bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel do věčnejch lovič spát. To už mi nebylo, bráško můj, do tance. Ani jsem nemohl ti naposled zamávat. Na rukách pouta a k tomu kopance. Před sebou uran,

Já se čas od času bavím tím, že si vyhledávám takové ty různé testy, takovou přijímacího pohovoru do zaměstnání, protože někdy je to opravdu velmi vtipné. A jeden z nich mě tedy obzvláště potěšil, tak jsem si řekl, že se s vámi o to musím podělit. Tak ohledně toho testu u přijímacího pohovoru do zaměstnání to bylo i takto.

umírá a proto bys jí měl zachránit jako první. Můžeš naložit starého přítele, protože ti zachránil život a ty mu to pak můžeš oplatit. A nebo můžeš naložit mladou ženu, protože takovou už nikdy v životě nepotkáš. No a ten kandidát, který vyhrál, a pozor, bylo to z 200 uchazečů, neměl údajně absolutně problém s odpovědí. A víte, co řekl? Jednoduše odpověděl. Dal bych klíče od svého auta svému příteli a nechal ho odvést nemocnou paní do nemocnice. Zůstal bych na zastávce a čekal na autobus se ženou svých snů. No tak vidíte, jak někdy doopravdy získáme víc, když jsme schopni vzdát se těch svých myšlenkových omezení, a tak si myslím, že bychom neměli zapomínat dívat se na věci jaksi zvenku, protože pak je to rázem jednoduché jako v případě tohoto uchazeče. Tohle je Vaby Daněk, ročník 47.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

Před námi poslední píseň v hodině, ale tu se musel zvolit vysloveně takzvaně na přání, protože před chvilkou mi přišla SMS-ka od posluchačky Ivy, která píše, že se na ní linou melodie z rádia, které jí kráští večer, a píše, kdyby člověk nevymyslel rádio, měla bych ve své noře smutno. No tak Ivo, to chápu, a dokonce o rádiu napsal písničku kdysi slavný zpěvák Keith Whitley a po něm ji naspíval třeba Alan Jackson nebo také The Candles, což byla skvělá kapela. Tak já jsem ji teď aktuálně zařadil, protože ta píseň se jmenuje Thank God for the Radio, tedy díky Bohu za rádio. Přeji vám všem krásný prázdninový večer.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Tak to byla Shania Twain a písnička Man I Feel Like a Woman. Mimochodem, Shania Twain je právě teď aktuálně ve světě na turné, jezdí po obrovských stadionech a je to show neuvěřitelná, velkolepá. Před pár lety byla v Praze v O2 aréně, ale to je v podstatě proti tomu klubová záležitost, proti tomu, co jezdí teď, protože to jsou opravdu fotbalové stadiony, třeba pro 50-70 tisíc lidí. A je to síla, když třeba tuhle tu písničku s ní zpívá celý ten stadion. Je 10 minut po 23. hodině, vy stále posloucháte teď už vlastně noční vysílání Country Rádia a s vámi stále Petr Kocman až do půlnoci. Já jsem zaslechl nedávno nechtě, tedy v restauraci, protože ti pánové mluvili víc nahlas, než by se slušelo v restauraci, takže jsem to zaslechl a bavili se o práci. A ten jeden si stěžoval tomu druhému, patrně kamarádovi, že ho šéf v práci vyplísnil, že je málo aktivní, no zkrátka, že se fláká. No a on byl takovej hodně nabroušený a bylo vidět, že mu to není úplně recht teda, že jinými slovy, abych to zkrátil, chtěl dostávat hodně peněz, ale za málo práce. No a já jsem si vzpomněl, že jsem kdysi četl rozhovor s jistým panem Frostem, což byl velmi šikovný britský obchodník, který opravdu se vypracoval z ničeho a vybudoval docela velké impérium. A ten se kdysi také potýkal s tím, že nějaký zaměstnanec ho nařkl v podstatě z toho, že vydělává miliony a že vlastně nic nedělá. A přitom tenhle ten člověk opravdu pracoval. Pilně, jo? Nebylo to tak, že vydělal hodně peněz a na všechno kašlal, vůbec ne. A hlavně tomu zaměstnanci naprosto hbitě a vtipně odpověděl a řekl mu, no budete-li pilně 8 hodin denně pracovat, možná se vám nakonec podaří stát se šéfem a pracovat 12 hodin denně. Takže zaměstnanec sklapnul a už měl jasno. Tak takhle to je. Čím jsem vás chtěl navnadit, prosím vás, zítra do práce, kdo stáváte, tak radostně pracujte a třeba jednou budete také pracovat 12 hodin. Já vám přeji hezký večer a posílám píseň Pavla Dobeše, Calavera.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru, v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o 7 statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calavera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kina.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

Dnes bohužel obletěla celý svět velmi smutná zpráva. Ráno kolem 4:30 v Dublinu ve věku 56 let tragicky zahynul při dopravní nehodě na motocyklu irský zpěvák, také kytarista a skladatel Glenn Hansard. Já si myslím, že ten jeho velmi emotivní hlas zasáhl srdce milionů posluchačů, a to opravdu po celém světě. A také bych řekl, že zanechal v hudební historii docela nezaměnitelnou stopu. Glenn Hansard se narodil v irském Dublinu v roce 1970 a on už ve 13 letech odešel ze školy a vydal se na cestu pouličního muzikanta, takzvaného baskera, což je častý jev už dneska i u nás, ale zvlášť dřív v Evropě to bylo naprosto běžné a stále je. No, ulice rodného města se pro něj vlastně staly tou nejlepší školou života i hudby, protože právě tam si vybrušoval ten svůj velmi osobitý a energický projev a současně se taky naučil navázat takový ten bezprostřední kontakt s publikem, který je velmi důležitý na koncertech. On v roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která se stala, dá se říct, jednou z nejvýznamnějších irských formací své doby. No a vedle hudby se také věnoval i herectví a objevil se například v docela kultovním filmu The Commitments z roku 1991, který režíroval a skvěle režíroval Alan Parker. No, i když měl s kapelou The Frames věrnou základnu fanoušků, tak celosvětový průlom přišel až s nízkorozpočtovým nezávislým snímkem Once v roce 2007. Film, který natočil jeho bývalý spoluhráč z kapely John Carney, se stál na autentickém příběhu vlastně právě toho irského pouličního muzikanta a české imigrantky. Hansard okouzlil svět svou takovou, no jak to říct, nehranou upřímností a akustickou kytarou, kterou mě celou proděravilou od toho velmi divokého hraní. No a také všechny okouzlil tou schopností předat v písních takovou tu čistou melancholii i naději, což se ne každému stane. Myslím si, že měl ten dar oslovit opravdu jenom s kytarou něco, třeba jak má i Ed Sheeran. Stoupne si s kytarou a zaplněné Wembley mu leží u nohou. No, sólová dráha Glenna Hansarda vlastně byla pestrá, měl i pozdější projekty, třeba The Swell Season, ale to všechno upevnilo jeho pozici jako jednoho z nejuznávanějších písničkářů své generace. Spojení Glenna Hansarda s Českou republikou bylo mimořádně silné a také osobní. V roce 2001 se totiž při návštěvě České republiky seznámil s tehdy teprve 13-letou Markétou Irglovou. No a z přátelství a takové té vzájemné hudební fascinace vznikla úzká spolupráce, která vyvrcholila právě tím skvělým filmem Once. Společně s Irglovou složil a nahrál ústřední baladu, krásnou píseň Fallin' Slowly, a ta píseň se stala celosvětovým hitem a v roce 2008, jak si asi dobře pamatujete, proměnila nominaci na cenu Akademie, tedy Oscara, v kategorii nejlepší původní píseň. To byla obrovská pecka. Ten slavnostní večer se zapsal také do historie nejen tím vítězstvím téhle nízkorozpočtové skladby nad hollywoodskými giganty, ale i nezapomenutelným projevem Markéty Irglové. To bylo opravdu velmi, velmi emotivní. No, Hansard a Irglová tvořili po nějakou dobu i partnerskou dvojici a i po rozchodu zůstali velmi blízkými přáteli a hudebními kolegy. A Hansard do Česka pravidelně a rád směřoval své koncertní šňůry, přičemž česká scéna ho vždy přijímala jako vlastního. No, bohužel už mezi námi není, ale jak vždycky říkám, tak naštěstí písně zůstávají, písně tady jsou. Tak pojďme poslat Glennovi nahoru do muzikantského nebe pozdrav prostřednictvím právě té nádherné písně, kterou naspíval s Markétou Irglovou, Falling Slowly.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej ouředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každodenně velkou spoustu lidí, co bez peněz po ulici, co

někdo nemá na polívku a jinej rozdvíjí svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

Za necelou čtvrt hodinku odbije půlnoc, já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Děkuji vám za všechny vaše pozdravy, vzkazy, které jste mi psali během celého večera, ať už do SMSek nebo do mailů. Přeji vám, ať zítřejší den zvládnete v tom šíleném vedru, které nás čeká, ať vám vše dobře dopadne, ať vás nikdo nenaštve. A kdyby se to náhodou stalo, tak si vzpomeňte na jeden vtipný bonmot, ani nevím, kde jsem ho slyšel. Mám pocit, že ho říkal jeden francouzský komik, ale nejsem si jist, ten totiž kdy si řekl, nejvíc na životě miluji tu rozmanitost. Každý den mě naštve někdo jiný. Tak si mějte moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a těším se na vás zítra od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje dobrou noc.

Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jo.

oponou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Radio.

Je to druhá hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny, hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. I tou vás provede Miloš Keller. Úvod nám obstarali do Folks a také Gordon Lightfoot. A teď už jsme poslouchali skupinu Spolektiv Vyhnání z ráje. Představíme si totiž tohle zajímavé album téhleté skupiny. Spolektiv natočili tématické album Genesis. Obsahuje celkem 15 titulů, ale musíme počítat také různá intra, intermeca, epilogy a podobně. Obsahuje v celku tematicky dané písničky, když se podíváme na názvy Bibli, Vyhnaní z ráje, Kain a Abel, Potopa, Babylonské otázky, Stavitelé chrámu a podobně. Tak je asi na snadě, jaké téma na ryze současném půdorysu Spolektiv řeší. Michal Bulíř napsal, jsou úkoly lehké, jako například nastoupit cestu domů, a pak ty těžké, když si zamanete, že po svém převyprávíte příběh o stvoření světa. Genesis v podání Spolektivu připomíná procházku zrcadlovým sálem s podlahou z pouštního písku. Kráčíte krajinou, která se na první pohled zdá nedotčenou, než narazíte na vyšlapanou stezku, na níž možná doženete i sami sebe. Tolik průvodní slovo k tomuto albu. Spolektiv, kdo to je? Hudbu složil kompletně Jarda Hnízdil, který hraje na kytaru. Další kytara Martin Jančura, baskytara Jirka Rigásek, tenor saxofon Ton Davidlák, příčná flétna Mikuláš Balu, bicí obsluhuje Václav Švec a Radim Pígl potom perkuse. No a co se týče autorství textů, převažuje Vladimír Mátl. Dneska je to spíše na ucelené poslouchání, kde v klidu a v pohodě. Pro rozhlasové vysílání jsem ale také nějaké písničky našel. Vyhnání z ráje, to byla, která právě dozněla. A Spolektiv nabídne ještě dvě, Bible a Mám spoustu bohů. Spolektiv a Genesis.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

O prázdninách se ve folkových stupních nesoutěží, ale rekapitulují se písničky, které soutěžily v uplynulé sezóně. A tohle byla jedna z nich, skupina My tři a vy a písnička s názvem Dolomity. Jsme u dubnového vydání folkových stupňů. Byli tam pochopitelně i Žamboši a Nekrmit, ti postoupili už z předchozího kola. A tak si dáme další dva, kteří zazněli premiérově v dubnu. Karel Olbrecht, písnička O nové cestě do neznáma a také duo Spolu a nahrávka s názvem Brácho.

hodně se bála, tak ukryla se v obýváku před světly z oken protějších paneláků. A slunce zlatý čaroděj kreslí černé stíny. A slunce vzácný čaroděj

0: Zlatý čaroděj.
1: Zlatý čaroděj.
0: Kreslí černý stín.
1: Černý stín.
0: A slunce vzácný čaroděj.
1: Vzácný čaroděj.
0: Kreslí krásný stín.
1: Krásný stín.
0: Co může umělá inteligence vlastně rozhodnout? Když většinu internetu dělají lidi, kteří chodí každý týden na fotbal, kdo vlastně může za ty nekonečný pastový ostrovy na hladině oceánu, co jsou větší než Francie? Vždyť přece všichni poctivě třídíme, vždyť jsme přece všichni upatlaní od těch přidělaných víček. Hodně se bála, tak se schovala o víkendu v lese, na takovém místě, kam nikdo jiný nevejde se. Slunce zlatý čaroděj,
1: zlatý čaroděj.
0: Kreslí krásný stín.
1: Kreslí krásný stín.
0: Slunce vzácný čaroděj,
1: vzácný čaroděj.
0: Kreslí krásný stín.
1: Krásný stín.
0: Co víc si přát?

0: než se někam schovat. Než se někam ztratit. Hodně se bála, tak koupala se v noci v řece. Pak dlouze dívala se na to, co všechno voda snese. A měsíc, bílý čaroděj, kreslí černý stíny.
1: Černý stíny.
0: Měsíc, vzácný
1: čaroděj,
0: kreslí krásný stíny.
2: A už jsme u březnových folkových stupňů. Tam úspěšně soutěžil Petit, hodně se bál a postoupil už z předchozího únorového kola. Ale byly tam také Rendezvous, pohádka o malém leknínu, ta zazní za chviličku, nebo Kači s písničkou s názvem Lampy. Březnové folkové stupně, tentokrát nesoutěžně.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů.

Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánů, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Macumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím klečím?

lednové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla.

místní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých Karpat, před čím klečím.

Přeci jen mi to nedá, abych znova nepřipomenul dva asi nejúspěšnější soutěžící ve folkových stupních v prvním pololetí letošního roku. Tohle byly Žamboši s písničkou Páč a ještě zazní Nekrmit, píseň Proti. No a za týden se podíváme na únorové folkové stupně.

Ivo Jahelka, ten se v pátek 31. července objeví na Karlovském hudebním létě Velké Karlovice a bude vystupovat také od 19 hodin. Další podobné pozvánky na webové adrese www.folktime.cz.

Žil jeden vedoucí hospody, ten prováděl černý obchody. Jistej řezník pátek dodával mu z jatek maso dle dohody. Pro štamgasty, krkovičku, pro letňáky, játra, koninu a metrák bůčku, kejta bude zítra.

domů, pane Pátek, vrátnej svačí držky. Já jenom tak pro pořádek prohlíd bych vám svršky.

pátek si roztrhnul košily, lidem se vnitřnosti zjevily. Pro zvýšení šoku vytah žlázu z boku a zmizel ve chvíli.

0: vyšetřit, proč na silnici tolik lidí zvrácí.
1: Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

0: pak půjdem spolu ven, parararara, šupi dupi di dam.
1: No a závěr této hodinky, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci, obstará skupina Bluesberry. A bude i tematicky jednotná. Vepřový ovar, to je písnička, která dozněla, a ta další se jmenuje Vepřová. Pokud posloucháte reprízu, tak je to všechno. Pokud posloucháte nedělní premiéru, tak po 22. hodině pokračujeme.

tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již toto úterý výhradně na Country Rádiu.

0: další dotaz.
1: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
2: To je těžká otázka. Po čem bych šáh? To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím, to je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Herko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem, jak se pouhý živočich, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl potom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný, že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera, skripta, mopet.
3: Manet.
2: Prosím?
3: Litera, skripta, manet?
2: Manet. Vidíte, já, to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
4: Nezdá se vám, že jste se právě přiznal ke značné slabosti?
2: Jak to?
4: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
2: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. Na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhuji takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. To je nádherný národ. My se učtem a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem to málem lítal sám. Jak vám chutnalo?
5: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad.
2: No?
5: Že jsem se k tomu přiznal.
2: Proč?
5: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
2: Aha! No, to na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžem povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem, ale v čem vám to jako vadí?
5: No, já jsem měl žloutenku, víte.
2: A sakra. No.
5: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej, ale to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala, to je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v motolské nemocnici.
2: Číňani už jsou v Motole?
5: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, tehdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
2: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
5: Buďte rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
2: Do břicha?
5: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte. Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
2: Vy jste zůstal nafouklej.
5: Já mám takový podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo, měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
2: Abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo, ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít.
0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka marnivá ženská je.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistrkat se dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.

je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co v svý hlavě po divoký noci mám. Je to dobrý,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.